Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Radio
1: Čas. Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
2: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
3: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
1: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Malé, velké, ještě něco špatně.
1: Raz, malé, dva, velké, raz, velké, dva, malé, malé, velké, aha, velké, malé, malé, velké, velké, malé.
0: Slabě sluchátka byla. Malé, velké probuzení, ale doufám, že velké s mezera, ranní dvojkou, rádi a čas, Lenčou a Radimem, protože startuje další den v rámci Dobré ráno, Moravo.
1: Krásné dobré ráno, já ještě přidám datum 26. srpna, 5.58 aktuální čas, no a zprávy má Martin Fabík.
0: Přesně tak, jdeme na to, čas si řekla vlastně všechno podstatné,
1: no a,
0: ano.
1: A podstatné věci probereme, jo,
0: a důležitá
1: zpráva.
0: Věc, ano, přesně tak, podstatné věci, hodně na dlouho a hlavně dneska mi můžeš připravit, protože vůbec netuším, kdo má svátek.
1: Jo, tak já se na to hned kouknu, každopádně myslím, že je co probírat, protože těch aktuálních zpráv je opravdu mnoho a mnoho.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13,90 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na phaze.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku na ulici Třída 3. května. Kvůli údržbě a oprav vozovek je zde omezený provoz. Dále buďte opatrní na dálnici D2 ve směru na Brno v oblasti Rakvice. Stala se tady dopravní nehoda dvou dodávek. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Přednost zpráva dělá řidičům méně problémů. Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby a Olomouc bude na okrajích města zelenější. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nehod kvůli přednosti zprava v Česku ubývá. Za posledních 5 let jejich počet klesl zhruba ze 600 na 480 ročně. Letos jich policie eviduje zatím 217. Pomáhá hlavně prevence, vzdělávání řidičů a také přehlednější dopravní značení. Odborníci proto upozorňují, že jednodušší značení může řidičům výrazně usnadnit orientaci.
12: Morava aktuálně.
10: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Bušková.
13: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatel přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
10: Nová služba tak usnadní vyřízení žádostí o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování a cestu na úřad. Olomouc bude na okrajích města zelenější. Na podzim tam město nechá zatravnit pozemky a vysadí nové stromy a keře. Zeleň přibude hlavně v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nové louky, stromy a keře pomohou zadržovat vodu, chránit půdu a zmírnit horko. Na projekt a následnou péči získalo město dotaci 7,5 milionu korun.
12: Rádio Čas, sport.
10: A české kanoisty čeká mistrovství světa v Poznani. Hlavní českou nadějí je Martin Fuxa, který poprvé na světovém šampionátu nastoupí ve 3 disciplínách. Obhajovat bude zlato z olympijského kilometru a pojede také 500 a double kanoj s bratrem Petrem. Závody začínají už dnes, finále jsou na programu od pátku. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Uprostřed týdne, tedy pokud máte, dejme tomu, pracovní čas, ale co s Rádiem Čas, to doufáme bude v pohodě, bezbolestné, s úsměvem. Lenča Líčková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo startuje a samozřejmě i dnes, 26. srpna, pozdravíme teď nevím, jestli jednoho jedince, já myslím, že jeden člověk
1: je
0: tam je.
1: Je tam jeden.
0: Ano, přesně tak.
1: A já ti řeknu jedno jediné slovo a myslím si, že okamžitě budeš vědět. Mm-hmm. Řeknu jedno slovo, jo? Sobota.
0: Luděk.
1: Ano.
0: Luděk Sobota, přesně.
1: Bylo jednoduché.
0: Tak, jo, Luděk. Pokud se nepletu, tak ve francouzštině je to Ludvík. Ne, vlastně, ne, Ludvík je něco jiného než Luděk. Já jsem, a i když možná to bylo stejný základ, takže jsem chtěl říct vlastně pozdravit Luizi a to se do toho pletu. Luděk, znáš v reálu nějakého?
1: Jednoho.
0: Jo?
1: Já se teďka hlavně podívám na význam Luďka, protože
0: jestli,
1: to
0: jestli
1: mě
0: je
1: zajímalo.
0: Tam, jestli je tam rozdíl od Ludvíka a Luize, protože Ludvík a Luize je, pardon, to je jedno jméno, ale jako jestli to znamená něco jiného nebo ne?
1: Ne, ne, je to něco jiného. Počkej, a ano, Luděk se spojuje také se jmény Ludomír, Ludoslav anebo Ludvík.
0: Jo, tak jo, no, je tam stejný základ.
1: Které
0: a co to znamená?
1: Mohou mít stejný význam. A jméno, aha, má sílu k boji, ale dokáže si vážit i míru, takže Luďce jsou prý takový bojovní.
0: Takže de facto tak, že umí vyvažovat, hned nejdou do toho pole a hned jako nesekají
1: ano.
0: Těmi meči, ty hlavy a podobně.
1: Ano, prý je to nějaká odvozenina jména Ludomír a Ludoslav a tedy to znamená míru milovný či mír oslavující.
0: No, když si představím hlavně ty francouzské, teda hlavně v tom Versailles a podobně, tak ty řešili jiné věci než války.
1: No a právě, když to spojíme s tím německým Ludvíkem, tak potom je význam toho jména slavný válečník nebo proslavený bojem. Takže v podstatě je to takový jako kontrast. Podle mě ten Ludvík nebo Luděk vůbec neví, co se sebou má dělat.
0: Takhle, oni by byli nejlepší v boji, ale snažili se dělat různé věci.
1: Ano.
0: Takže ve Versailles se čečeli a pokud byli v Německu nebo v německy mluvících zemích, tak skládali muziku, že jo? Van Beethoven a podobně třeba,
1: přesně
0: říkám
1: tak,
0: to správně.
1: Přesně tak.
0: Co se člověk nedozví. No. S Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Ono se toho dozvíme hodně, jak už naznačovala Lenča, takže začneme pomalu probírat a vám přejeme rozhodně den bez jobovek. O tom to je.

0: Krásné ráno. Ladíte Rádio Čas.
1: Ještě jsem to poupravil, bo reklama, product placement a podobně, ale Jirka nic neříká. Hned vysvětlím, o čem mluvíme. Lenča Radim, Rádio Čas. Zabírání jsme taky pro televizi Relax, přesně řečeno. Ona si bere z nás to podstatné, co prostě, jak ráno vypadáme, co říkáme a vidíte potom v záznamu každý všední den, 6 až 8, ale opáčka třeba i dopoledne, případně o víkendech.
0: Já jsem ráda, že jsi řekl, že si bere to podstatné, ne to nejlepší, protože myslím si, že v 6.09 jako nic nejlepšího nejde.
1: Tak my máme většinou jako, ano, nejlepší fázi, řekl bych tak 7.20 až 7.50.
0: Ano, je to tak.
1: Do 7 se probouzí a po 8 se skomírá, takže tak, ano.
0: Tak, přesně, v podstatě tak. Ano, v podstatě to je takové dobré ráno, Moravo.
1: Myslím, že bych měli dorazit každý den jenom na víš, nevíš.
0: Tak.
1: Takovou to kolečko desetiminutové, ano.
0: A nebo bychom si to mohli dát do proma, že stojí to za to jenom od 7 do 20 do 7.50.
1: Ano. Každý všední den 7.20 až 7.50, ale tak bylo by to originální,
0: ale
1: že?
0: Tak jako stálo by to za to, jo, bylo by to nabušené,
1: to
0: si myslím.
1: To byste viděli energie a podobně. No, nicméně, já si tady prolížím speciální růžovou taštičku, mimochodem i ta taštička se mi líbí. A mi hned jakoby docvaklo o co go, protože je to jako pozdrav od Lenči a je to vlastně takové suma sumárum, takhle, je to esence Radima v té taštičce, je to suma sumárum toho, co ten jako srpen nabídl, dokážeš vyjmenovat mimochodem ještě všechno, co
0: no,
1: tam je?
0: Jasně.
1: Tak pověz.
0: Prosím vás, jsem to zamýšlela jako takový snídaňový set, protože já jsem lámá na všechny svátky, narozeniny a podobně a neumím dávat dárky a pozornosti prostě na nějaký určený den. Mm-hmm. A tohle už jsem v hlavě nosila dlouho a říkala jsem si, že by Ráďovi mohl udělat radost nějaký snídaňový set a je tam mrkev, jsou tam dvě kedlubny,
1: ano.
0: Jsou tam tvarohy, jsou tam vajíčka s překvapením a je tam čokoláda, kterou má podle svých slov rád, protože ho neustále baví právě v těch vajíčkách s překvapením, tak jsem ti tam dala celý balíček, abys mohl mlsat.
1: Já se koukám, je tam kave ještě.
0: A je tam káva dobrá.
1: Kave, pozor, já jsem teď pil jako jiné, to jsem dostal taky jako dárek, ale jsme si jako řekli, že chce to zase trošku sílu, takže bude dneska French press, ano.
0: Tak a hlavně Ráďa pil, protože nám došlo dobré kave a já jak po ránu nepiju, tak jsem nedonesla. A on tady už je několik týdnů pije takové kávy z těch kávovarů a podobně a já už se na to nemůžu dívat.
1: No hlavně tu jednu nejmenuji, protože to byl dárek.
0: Ne, to ne, ale já už
1: a matka
0: to...
1: obdarovatele poslouchá, jo? Tak, ale pozor, ale chválil se mi.
0: Ne, ta byla dobrá, ale prostě už se nemůžu dívat na ty kávy z toho kávovaru a tak jsem si říkala, že bys potřebovala zase nějakou kvalitku.
1: Ty tím kávovarem trošku pohrdáš,
0: a úplně.
1: Jo?
0: No.
1: Jo? A tak dobře, tak mezi náma, jo, když jsme u toho stejně vždycky proplásnou všechno.
0: Ale prosím vás, ale za to může můj Martě, on mě naučil pít dobré kafe.
1: Ale kde
0: prostě
1: je na něm problém? Je spíš problém v té kávě nebo v tom stroji, který ji špatně připravuje?
0: Tak pražení té kávy, ta je přepražená, takže to je hořké.
1: Někdy je tam trošku, já tomu říkám popelník, taková esence popelníku cítit.
0: No. Potom to mletí, to bude tak na jednu hrubost, takže...
1: To nevím, o čem mluvíš, dál. Mi tam káva vyteče, že jo?
0: A potom, ano, a jak teče ta káva, tak je to nastavení toho kávovaru, aby bylo prostě správné, aby ti z toho vytekla dobrá káva.
1: Mimochodem těšíme se v pátek, po 8 hodině bude mít opět hosta, který bude touto kávou pohoštěn, takže snad se ale... mu bude... Ne, já myslím, že oni mají bokem ty svoje, ty lepší.
0: Ale víte co, to nikdo neřeší, jo, protože jo, teďka už Ráďa naprášil, jak to tady je s firmním kávovarem, ale prostě nás to nikdo neřeší, to je prostě tak, to je stejné, jak když, já nevím, jíš něco, nějaké špagety prostě z pár, jako...
1: Já vím, takhle prostě, jo, už bys o sobě řekla, že jsi snobák?
0: Tak a pak jedeš do Itálie, chápeš, jo? A dáš si tam jejich domácí prostě úžasné špagety, tak potom už tě ty domácí nechutnají. A ano, prosím vás, já se tady přiznávám, já bych neřekla, že jsem snobák, ale jsem prostě už teďka na dobré kafe a piju jenom filtr. No,
1: největší kulturní šok, protože můj kamarád Jirka, já se s ním dneska potkám po dlouhé době, tak ten jako snobák je, nebo si na to hraje.
0: No.
1: Ale vlastně říká, že největší šok kulturní v Itálii bylo, kromě toho, že ta káva je dobrá, takže ji fakt mají jako za mrzký peníz.
0: Mm-hmm.
1: Že pořád jako vychází, ale doslova za pár korun, což říká vlastně by mělo být, že jo, protože oni to mají jako podpisovku každého dne. A říká, že pořád i v dnešní době, jo, jak všechno zdražuje, Chorvatsko a tak dál, tak pořád je to, že jo, dneska, na kolik teď narazíš na preso klasické, když už...
0: Já preso nevím, preso nepiju.
1: Jo, takhle.
0: Ale filtr je drahá záležitost, stojí kolem 80-90 korun.
1: No. Takže pořád jako tak, možná i prototyp jako zajet si do Itálie.
0: A nebo do Portugalska. V Portugalsku mají taky levnou kávu.
1: Jsem úplně se mi vybavila, tak jako to byla poslední deska, než si potom jako dala odpočinek Hany Hegerové. A první písnička na té desce bylo Snob, slyšela jsi někdy?
0: Ne.
1: Ona Bobina už tam jako měla asi nové zuby, ale jako i tak, tak, čekaj, bodka z Kajmana, ručně dělaná a tu košili na zakázku, šili šperky na rukou, ba i na nohou, jsem si záruku a podobně, jsem Snob a podobně, ano.
0: No tak, tak na kávu já jsem, nebo jsem, tak já piju jeden druh kávy a ten chci, že? Ale jinak prostě, no.
1: Nějak trošku pohrdáš.
0: Tak pohrdám, no, kávovarem, no.
1: Já svým dárkovým setem nepohrdám, ještě jednou děkuju moc a upřímně, jo. Konec konců můžete vidět i v záznamu. My se snažíme teda s pomocí jakoby tohohleho kvákání jako vynechat některé zprávy, které nás stejně neminou. Za chvíli se k ním dostaneme, protože my s vámi žijeme ty životy a někdy mají i ty bolavější stránky. Takže zůstaňte a dozvíte se víc.

0: Krásné ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete a radím Alenka. A mimochodem včera večer, než jsem šla spát, jsem si lehla, tak jsem se dívala na mobil a zpráva, kterou jsem chtěla Ráďovi poslat, byla: prosím tě, hlavně se před spaním nedívej na zprávy. Ale pak mi bylo jasné, že to stejně nestihnu a že už si tu zprávu jistě zaznamenal.
1: Jo, a přiznám se, pro mě je to taková srdcová záležitost, protože Dolly Parton, o které jsme si všichni mysleli, že tady bude minimálně do stovky, a tomu jsme věřili, já jsem tomu teda věřil, protože ta životní energie byla neuvěřitelná, tak nás opustila včera, mimochodem na Radima, což si asi budu pamatovat, 25. srpna, v lednu oslavila 80. narozeniny, 19. myslím se narodila, takže krátce po 80. A trošku se říká, protože to bylo také neuvěřitelné, že prostě šla za tím svým milovaným Karlem Deanem, za manželem, se kterým byla přes 50 let v kuse, navzdory tomu showbiznisu, i když to měli možná trošku volnější, takže 17 měsíců ho pouze přežila. No. Říká se, nebo ona tak jako přidávala pořád vždycky s úsměvem, když se třeba ztratila trošku teď z dohledu v poslední době, tak dávala takové malé jako reporty o svém zdraví, vždycky s úsměvem. Ten poslední byl, že má teď trošku navinená křidelka, ta výlí křidelka, takže pan doktor jí řekl odpočívat, ale přiznávala, že když se o něho starala ty poslední roky, tak trošku ignorovala
0: jako sebe.
1: Ano, přesně tak. A jak se tomu říká? Ne znaky, signály těla. Signály těla, jakože něco není v pořádku.
0: Hlavně, když je člověk v takovém dlouhodobém vztahu už tak hodně, hodně dlouho, tak si myslím, že potom ten život vlastně jako single, tak už není úplně jednoduchý a stává se to, že odchází lidé vlastně v podstatě společně.
1: Dokonce přiznala v nějakém rozhovoru, že prý se znovu jako učí žít vlastně jako v tom novém. Geniální bylo to, já nevím, jestli to víš, protože když se brali, tak Karl Dean, to je sexy chlap, jo, to jsou fotky z toho mládí, ale jinak byl paní Kolombová.
0: Ano.
1: A vlastně ty poslední, dejme tomu, 40 let vůbec nikdo nevěděl, jak vypadá.
0: Mimochodem, Dolly Parton byla taky úžasná v tom, že ona se vždycky hodně chránila svoje soukromí. Ona nikdy jako nikde neměla nějaké skandály, nebo že by se někde nějak jako stavila na odiv.
1: Jo, přesně tak. Prý to měli otevřené, takže ona si nebyl hloupý, jakože jsem tam si užila. V soukromí, kromě toho, že nikdo, já jsem včera ulajkoval asi 1000 příspěvků těch nejslavnějších lidí, jako prý to bylo to nejúžasnější stvoření a velká filantropka, vlastně založila i Dollywood, teď se chystalo i její muzeum, to už se nedočkala. A takhle bychom jako mohli pokračovat. Já možná jenom vypíchnu to nejpodstatnější, protože někteří pořád ještě neví, že vlastně jednu z nejvýdělečnějších písniček na světě napsala ona, že jo?

0: neprodala právníkům Elvise Presleyho, to už jsme probírala, ale když začátkem 90. konečně začali točit Osobního strážce a řekli, že to bude teda Whitney Houston, tak takhle, ona jim to schválila, pak na to zapomněla, a přijela domů, protože ona bydlela kousek od Nashvillu a budu blečet. No a říkala, že jela autem a najednou slyšela nádherný song.
1: No.
0: Nádherný song a potom se zastavila u dálnice, protože jí byl povědomí a potom jí jako docvakly souvislosti. No. A říká jako, někdy se jí ptali, jako jestli to nevadí, že Whitney má takový úspěch. Ona říká, jak to? Mám plné kapsy.
1: No, no, jasně.
0: Protože ona jako vydělávala dodnes. No.
1: Já teda, když se řekne Dolly Parton, tak píseň, na kterou já nedám dopustit a kterou miluju doteď, tak je samozřejmě Jolene. Její nejznámější za mě.
0: Mimochodem taky inspirovaná Karlem Deanem, protože Jolene pracovala na nějaké pobočce v bance a trošku nám flirtovala s panem manželem. Ano. Takže já myslím, že jako jednu, dvě tady dneska střihneme i celé, protože to si prostě Dolly zaslouží. Takže jo, takže hodně ho tam promítala. No.
1: Takže Dolly Parton už tedy není tady mezi námi a ale myslím si, že v těch písních a v tom, co tady zanechala vůbec tu energii, kterou ona měla celý život, tak to tady bude s námi napořád.
0: A kromě toho, že dneska uslyšíme i Jolene, tak teď je písnička z filmu, mimochodem, který je pořád, teď se, ale to je tak, ježišmarja, před 5 dny jsem si ho dával, je z roku 80, mimochodem i Jane Fonda a Lily Tomlin tam hrají, je to, viděla jsi někdy od 9 k 5?
1: Ne.
0: Pardon, od 9 do 5, 9 to 5, tak se jmenuje písnička, kterou Dolly pro film napsala. Ten film se týká, a je to komedie, jo? Je to komedie, ale týká se mužského šovinismu na pracovišti, obtěžování, je to z roku 80, je to geniální a blbé.

0: je, že to nějak jako je pořád platné dodnes. Hmm. I v roce 2026, říkám to správně. Jo.
1: Ano, je rok 2026 a v některém směru mám pocit, že jsme tak nějak nepokročili vůbec. Mm-hmm.
0: Takže Doli, díky, máváme a myslím, že dneska tvoje jméno ještě zmíníme. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Dneska mimo jiné vzpomínám i na Dolly Parton, která nás, já vlastně nebudu říkat ani opustila, protože je pořád tady a já jsem to trošku tušil, když jsem se to dozvěděl, že to spustí takovou mikro a mám pocit, že velkou revoluci napříč celou Amerikou, protože ona, jestli byla jako něčeho symbolem Dolly, kromě toho, že někteří takový jako hloupější komentovali jí vzhled, i to má svůj příběh mimochodem, tak jako byla symbolem právě toho chovat se k lidem dobře, ano. Nikoho nesoudila, opravdu nikoho, jako silně věřící a podobně. A teď jako tak nějak jako to tak jako peřina proplulo celou Amerikou a nějak mám pocit, jako, že bude ochraňovat dál, doufám. No.
1: Já taky musím říct, že když jsem tu zprávu četla, tak někdy, protože třeba Glenn Hansard nedávno odešel a to byl takový, že u někoho máš takový ten šok, že úplně něco rupne. A u té Dolly, já jsem viděla tu fotku a stejně mi to přišlo, stejně jak ty si to teďka řekl, že tady stejně s námi neustále je, že takové nějaké to bylo jako jemnější. Neříkám, že méně smutné, ale prostě nějak pořád taky mám pocit, že pořád
0: taky pod kůži, jako
1: je. Ano, přesně.
0: Tak a je tam, no, jo. To je takové neměné, naštěstí spousta. Jo, a mimochodem, jenom taková perlička, to jsem viděl někde loni u Jimmyho Fallona, u kterého byla. Před časem už napsala písničku, která je schovaná někde teď ve velkém trezoru a já jsem myslel, že tady je po odchodu, ne, a včera jsem koukal, v roce 2045 nebo 6 tuším, jí tady jakoby vydají, je jako následovníci, protože ti, kteří budou pokračovat jako v rámci toho opečovávat to její dílo a podobně. Takže se máme ještě za 20 let se můžeme těšit na single.
1: Tak aspoň něco ještě.
0: Aha, možná bude. V rámci té stovky bych řekl plus minus tak nějak, no.
1: No, takže toliko Dolly Parton, to bohužel už neovlivníme. Co ovlivnit můžeme, tak to je třeba, jak se budeme mít dneska, tedy doufám, že to bude trošičku lepší, protože Milan Gelnar už má připravené aktuální horoskopy.
0: Ale neovlivníme to, co bude říkat, to už taky
1: to ne. Ale jak se k tomu postavíme, to bychom mohli.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charizmatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozi mohou prožívat silné emoce. Blížencům to bude skvěle myslet. Vodnáři mohou řešit věci milostné a váhy budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi budou připomínat energetické bomby. Neméně energičtí, zejména na poli milostné, budou berani a střelci by díky své výřečnosti měli být schopni domlouvat dobré obchody či dohody. Štírům se bude dařit na cestách. Raci mohou pociťovat menší množství energie a ryby se budou cítit nejlépe ve společnosti přátel. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Krásné pozdravení, hezký nový den, středa 26. srpna, 6.34, srovnáme si hodinky, kdybyste chtěli trošku probrat, probudit nebo třeba i rozesmát, tak jenom připomínáme, že na našich sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku najdete takovou malou, roztomilou, no byla ani challenge, jako vypadalo to jako challenge, nakonec to dopadlo jinak, ale tak já jsem si to užil.
1: To nebyla roztomilá challenge, prosím vás, já bych to chtěla uvést na pravou míru. To byl takový záludný kousek od rádi.
0: Ale mám rád trendy, já jsem tenhle ten kousek viděl na různé způsoby a dokonce hodně drsné. Aha. Se mi až nelíbilo, protože někdy, já vlastně můžu říct úvod, jo, že třeba se zeptáte někoho na nějakou anketní otázku a ten člověk buď to něco popíše slovy nebo něco ukáže, takže tam třeba bylo, já zkusím jako připodobnit, že člověk odpovídal vlastně nevím na co, jak by možná jedl banány, akorát vy jste potom dali oficiální otázku, jak by to vypadalo, kdyby se vám najednou u dveří objevila pětice hasičů a tak dále.
1: Takový prostě malý prank a Ráďa si ho převedl do svého vnímání a do svého světa a napálil nás společně s Martinem Fabíkem.
0: Takže nebudem říkat pointu, ne? Nejlepší
1: tak
0: bude kouknout se přesně.
1: Ne, fakt tohle stojí za to Facebook a Instagram Rádia Čas. Rozhodně se podívejte, jak nás Ráďa dostal.
0: Takže jo, posíláme dál a samozřejmě i dáme už otázku, protože
1: můžeme.
0: Čas letí, jo.
1: No, jasně.
0: Nejvyšší čas na to zeptat se vás a myslím, že tady bude každá odpověď trošku jiná. Dneska totiž sondujeme. Omlouváme se všem kočičákům, jo, teda kočičím jakoby příznivcům, ale dneska se měříme na pejsky. Jestli máte jako nějakou rasu, pro kterou máte slabost, anebo jste voříškový, to znamená různé takové ty mixy, anebo prostě si s pejsky nerozumíte, stejně jako někteří s kočičkami, takže takhle.
1: Takže která psí rasa vás nejvíc učarovala? Pište na náš Facebook a taky na WhatsApp na 776612800 a musím říct, že teda jako na Facebooku už jsme strhli asi rekord.
0: No ne, já říkám, jakmile jsou prostě psi, děti, nebo někdy je to o jídle, tak je to velmi vděčné téma. No.
1: Třeba Jarmilka píše, jezevčík, měli jsme ho doma 17 let, no to je krásné. A Danča, každé zvířátko je krásné, záleží však na následech, jak se k ním chováme, to je pěkné.
0: Tak a teď poprosíme ještě vás WhatsAppové, že jo, protože vám to vždycky je řečeno trošku později, ještě jednou. Oblíbená rasa psa, prostě rasa pejska, který vám přijde roztomilý. Pokud jste na voříšky, máte doma prostě nějaký mix, bereme všechno, takže klidně i fotkou nebo slovem na číslo
1: 776612800. Rádio.

0: Pohodové ráno, Rádio Čas s vámi a já jsem zrovna narazila tady na pracovní mail.
1: Zloprcka?
0: Zloprcka, co to je za výraz, zloprcka?
1: Neznáš výraz?
0: Ne.
1: To jsou takový ti, no, kteří, jakoby, já myslím, že člověk by mohl dělat jako 100 různých věcí, ale radši si postěžuje.
0: Asi jo, takhle, ano, zloprcek je dobrý výraz, ten moc neznám. Možná i za zloprcka dostaneme bídu, ale mě ten mail extrémně baví, jo, já vám ho přečtu. Dnes, to je 27.8., váš hlasatel v odpoledních hodinách řekl, přichází s odpoledníma zprávama Marcelka, tak co je to za znalost sedmého pádu?
1: Víš, co mi došlo? Tak pozor, není to zloprcek, to je vědma.
0: Ano, to je vědma.
1: To je vědma, protože ona ví, co se stane zítra odpoledne.
0: To je zítra, takže prosím vás, zítra odpoledne některý z našich kolegů
1: řekne zprávama.
0: Špatně vysklňuje sedmý pád. Mm-hmm.
1: Což můžeme vlastně varovat, že? Otázka je, že když budeme varovat toho kolegu a ovlivníme to, jestli třeba nějak změní dějiny nebo ne?
0: Právě, to je jako ten efekt těch motýlých křídel, že ty mu to řekneš a ten běh těch událostí bude úplně jiný.
1: Třeba by mi něco porostlo.
0: Počkej, jak porostlo?
1: Ne, a to se asi mě nemění, já nevím, prostě.
0: Já si myslím, že na to nemá vliv. No,
1: nikdy nevíš. V každém případě, prosím vás, ať vás nepleteme, jo, teď jenom úplně reálná věc, protože ten mail opravdu matoucí. Dneska je 26.
0: Ano.
1: Jo, přišlo to 25., to znamená včera, ale paní už byla prostě o dva dny dopředu. Paní nebo pán, podepsala?
0: Paní, to vypadá.
1: Jo?
0: Paní magistra, ano.
1: Paní magistra, takže aspoň napsala, ano, tak hlavně, že tam je titul. Jo.
0: Ale mohli bychom se zeptat, já bych měla třeba spoustu otázek do budoucnosti. Mě by hodně zajímalo, co se bude dít. Hmm. Jestli by nám tady paní Alex mohla jako poradit.
1: Je jasné, že jsme přišli o divačku právě, nebo spíš o posluchačku v tuto chvíli, ale je pravdou, že už to tak jako moc dlouho takhle necinkává, jo, v mailech. Neříkám, že si to občas nezasloužíme, to pozor, každý občas dělá boty, to jako vy víte, nebo přes WhatsApp nás poupravíte, ale vždycky...
0: A to jsme rádi.
1: Vždycky jakoby jde o ten tón a vidíte, jako, že člověk jako vás nechce obejmout s tou zprávou, ale že prostě chce bžodnout a oni bžodajou, až už štípajou, no.
0: Ale ne, tak to je hezké. Na co bychom se mohli tady zeptat, paní Alex?
1: No tak máme stovky otázek, ale nechceme je tady říkat, že?
0: No jasně, no jasně.
1: Z privátního života.
0: No takže prosím vás, zítra pozor na to, zítra se bude odpoledne na rádiu Čas špatně skloňovat.
1: Myslíš, že ví jenom věci, které se týkají našeho pracoviště?
0: Já myslím, že ne, tak když vidíš do budoucnosti, tak vidíš všechno.
1: Tak mě by zajímalo, kdy dostanu opravdu jako reálný romantický polibek třeba, to by mě zajímalo.
0: Je, to je hezké.
1: Otázku, jakým to mi to napíše. Nikdy.
0: Nikdy.
1: Jo, a podobně. No a ty, zkus nějakou, ale nějakou, říkám to odlehčenou.
0: Odlehčenou, ano. Rádi těžko u mě teď hledá odlehčená témata. Mě by zajímalo...
1: Možná bude vědět, do které země pojedeš opravdu potom. Jestli třeba si vybereš nějaký ten delší výlet, tak která země to vyhraje?
0: Přesně tak, no. Jako která země to bude. Mm-hmm. A mě by zajímalo, kdy tedy časově skončí toto období. Když by bylo na čase.
1: Myslím, aby ti neodpověděla paní Alex stejně jako mě.
0: Počkej, já to
1: nikdy. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nový den má 6 hodin a 47 minut. Lenča, Radim, Rádio Čas a letem světem internetem, mimochodem i tam jsme pro vás na casradio.cz, se zastavíme, Lení, kde? Zůstaneme doma nebo jedeme hodně daleko?
1: Zůstaneme tady u nás v Česku a jak to mám i takovou osobní historku, doufám, že můj Marťa dneska neposlouchá, nebo teď ráno.
0: To by taky mohla být na tričku. Dostanu bídu, by bylo jedno tričko, ano. Druhé tričko, doufám, že Marťa neposlouchá. A třetí, já bych věděla, co s tím dělat.
1: Já bych věděla.
0: to je o penězích, mimochodem, o velké víře.
1: Ano, no každopádně, to je pravda, ale tak já to dělám záměrně, protože pracuji na našem merči raním.
0: Já teda jako začínám tušit, jestli si nemám jako už zavřít to okýnko, které jsem otevřené, když jsi řekla, že to je z České republiky, no.
1: Ne. Já si myslím, že tohle není zpráva, kterou tam máš. Aha. Je to statistika.
0: Já myslím, že vím, co myslíš.
1: Jo, že Česko má nejvíc... Ano! Česko má nejvíc pornohvězd na milion lidí.
0: Ale neboj, to jsem tam neměl, ale samozřejmě jsem zahlédl. Hned mám pocit, v prvním komentáři u toho článku bylo napsáno, že se dotyční nediví, že opravdu jako slečny máme krásné.
1: No.
0: Mě by zajímala jedna věc, protože já vím, že máme spoustu lidí, kteří se pohybují v tomhletom průmyslu. Jestli se do toho započítává ten nový fenomén toho OnlyFans. Protože spousta jakoby těch, jak se tomu říká třeba, když jsou lidi v prostřenu, jo, tak oni neříkají tohle, říkají, že jsou tvůrci obsahu.
1: Tvůrci obsahu, ano.
0: No, tak v podstatě, jestli oficiální cestou, pokud jim to vydělává, se započítávají i do téhleté pornobranže, řeknu to.
1: Já si myslím, že ne, protože OFko je ten tvůrce obsahu. To se jako pořád nezařazuje, i když to tak je, tak se to nezařazuje tady do téhle kategorie. No jinak první je teda Česko. A za námi je Maďarsko a potom Spojené státy.
0: Dobří jsme, jako já se nestýkám.
1: A tak jako nějaké prvenství vždycky dobré.
0: Oni mají dokonce i vlastní Oscary, to jsem tak jako v době dospívání zachytil a že jich mají strašně moc za různé kategorie a podobně. No. A co jsem tak jako slyšel, nějaké rozhovory na vážno, protože někdy jsou hodně odlehčené, tak jako je to neuvěřitelný a teď nemyslím fyzický výkon, jakoby ten samotný akt, ale to všechno kolem.
1: Jo.
0: Že opravdu jako se při tom zapotíte. No.
1: No a právě ta historka, jo, co u nás doma, jo, tak my jsme...
0: A teď jsem zapomněl, že tam bude Marťa.
1: A teď si všichni říkají, je, co to bude. Ne vůbec. My jsme se koukali na seriál, který teda vřele doporučuji, Úžasný Sex O'Clock, se jmenoval. A tam v jednom díle vystupuje právě jedna pornohvězda. A já jsem myslela, že je to herečka, která hraje postavu pornohvězdy.
0: A ona to byla fakt micinka.
1: A Marťa říká, je, to je Little Caprice. Já říkám, kdo je Little Caprice. No a tak, a byla teda, musím říct, že byla nádherná, jako absolutně. A do toho ještě byla jako fakt moc fajn. Moc jí to šlo, já bych nepoznala, že to není herečka. Myslím těch normálních rolí, samozřejmě, že v tom pornu taky se něco zahraje, ale jo takže
0: já
1: jako fandím.
0: Upřímně, už mi to chybí, protože taky jako to jako směřuju jakoby na jiné typy videí, ale občas jako jsem šel za tím příběhem a zajímalo mě, jak je to zpracované a podobně.
1: Šli za příběhem?
0: Hele, člověk to viděl v dětství a v dospívání strašně moc. Pardon, v dospívání a podobně.
1: Říkaj, jako za jakým příběhem?
0: A tehdy, když byly ještě videokazety a podobně, tak to bylo třeba, já nevím, Království nebo tak. Když já jsem viděl, můžu říct to slovo? Ejakulu, že jo, třeba to bylo Lení, ty jsi neviděla, vždyť o to Terminátory jsme se bavili, různé ty odnože a podobně, no jasně.
1: Vždyť já jsem nepoznala ani tady Little Caprice.
0: No, mimochodem v rámci tohodle, použijeme teda její jméno, se mi hodně líbí právě i v ulicích podobná challenge. Víš, jak občas jako tě překvapí s mikrofonem a podobně a tady ti dávají čichnout parfém a podobně. A tady ukazovali pánům fotku, jenom poznejte tuto ženu, jo?
1: Jo.
0: A většina mužů řekla, no, to je Little Caprice. A oni, a jak to víte? Vystřídíte to a podobně, no, takže
1: ne,
0: tak, no.
1: Tak jako prostě, tak jako, tak vidíte, vždyť jsme první v Česku.
0: Hele, a nebudeme si jako teď, prosím vás, jo, milé paní, pokud se třeba 20 let ve vztahu, jo, a jste naivní, i když vám je muž věrný, tak Little Caprice zná, asi takhle to řeknu. Jo.
1: A musím říct, že teda, ale ještě je to takové i zajímavé v tom, že když je teda tolik těch pornostár, tady v Česku, tak v podstatě jdeš ven a je velká pravděpodobnost, že nějakou potkáš.
0: Třeba i v našem mediálním domě.
2: You never know. A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.
8: Dobré ráno, Moravo.
7: Jedině na Rádiu Čas.

0: Teď pozor, prostřednictvím rádia Čas nebudu citovat sebe, ale první zprávu z WhatsAppu. Jak říkáme, každý má právo na svůj názor, jo? Nejradši mám takové psy, kteří jsou hodně daleko ode mě. Jo, i tohle dorazilo, protože dneska se vás Lenčou ptáme.
1: Kterou rasu pejsků máte úplně nejraději?
0: Aha, jedna rychlá audiospráva. Jsme rádi, že už WhatsApp jede, protože jak jsme říkali, Facebook, tam je to hromada zpráv.
2: Dobré ráno vám do rádia a všem Česáku. Tak, pejskové se mi líbí všechny rasy, ať je to jaká rasa chce, ale nejvíc asi mopsíci se mi líbí nejvíc jako takhle. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Vlaďko, díky moc, mám radost. Mopsíka mám pod kůží vlastně de facto vytetovaného.
1: Mopsík je moc fajn. Mm-hmm. Tak trošku chrochtá, ale fajn. Mimochodem, když jsme u těch sociálních sítí, protože i tam samozřejmě můžete reagovat na dnešní otázku na našem Facebooku Rádia Čas, také tam najdete naše nové video. A já jsem se dívala, že se tam hodně začaly množit komentáře.
0: Počkej, a dobré nebo zlé, nebo...
1: Líbí se mi od Boženky, protože to já neznám tady ten výraz, jo. Ona píše, Ráďo, ty jsi pěkná záškvara.
0: Jo, záškvara, no, jo? U nás se to říká, nebo takhle, u nás doma, Boženko, protože Lenča tak říká chlámat, že jo, já chlámat, říkám chlámat, no. A podobně. U nás se říká záškvara, no, záškvařovat, no.
1: No, no, záškvařovat,
0: jakoby, no, tak jako vtipně škodit, no.
1: Jo,
0: tak,
1: ano, tak, ano, no. to je pravda, jinak samozřejmě jsou ty komentáře vesměs pozitivní a všichni se tomu hodně smějí. Já nevím, proč se nám smějete. My jsme s Marťou z toho nevyšli úplně jako bez ztráty.
0: Ale vyzkoušejte klidně na pracovišti a můžete tam dodat cokoliv. Ještě dopřipomínáme Facebook, Instagram, Rádia Čas, najdete, o čem je řeč. Tak, za 2:07 zmíněný Marťa, jestli už tady dorazil z velké strany, tak čerstvé zprávy Rádia Čas.
3: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 v oblasti Starovičky směr Bratislava. Stala se zde havárie kamionu. Na místě je policie. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na D2 ve směru na Brno v oblasti Rakvice. Stále se tady řeší dopravní nehoda dvou dodávek. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na české železniční přejezdy míří nové kamery. Ostravu o víkendu ovládnou policejní koně a Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče a jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moct snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize LTV Plus se pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava ožije velkou podívanou na koních. V Komenského sadech se v sobotu představí jízdní policie a strážníci z Česka a zahraničí. Čekají je parkurové disciplíny a úkoly, které napodobí skutečné policejní zásahy. Dorazí 22 koní a jezdci z Prahy, Brna, Zlína, Liberce, nebo Polska, Slovenska a Maďarska. Akce začíná o 12:30 a vstup je zdarma. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
3: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
2: Rádio Čas, sport.
0: A čeští veslaři mají na mistrovství světa v Amsterdamu důvod k radosti. Dvojskyf Dalibor Neděla a Jakub Podrazil vyhrál své čtvrtfinále a zajel nejrychlejší čas ze všech posádek. Do semifinále se díky času dostala také česká párová čtyřka. Neděla s Podrazilem pojedou o finále už dnes. Čtyřku čeká semifinále zítra. Česká výprava tak má stále šanci zabojovat o medaile. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.

0: které milujete.
1: Dobře, takže přečteme, protože žijete to s námi, Radiočas Lenča Radim. V minulé hodině jsme zmínili mimo jiné i takový krásný rekord, hlavně pány potěší, ale v konec konců i některé dámy, že Česká republika má opravdu nejvyšší počet asi oficiálních herců v branži pro dospělé, to znamená porno branži.
2: Ano, pornohvězdy prostě.
1: A Honza nám píše, zdarec z Brna, ještě k tomu péčku, nikdy jsem neviděl, přesto třeba Paulu Weil jsem znal osobně. Prostě raději jsem ústřední postavou než čumilem, tak jako nehraju Need for Speed, ale raději válím, já tomu nerozumím.
2: Počkej, mi to přečti, jak to přeložím.
1: Tak mi to přelož.
2: Počkej, ukaž. Zdarec z Brna, takže ahoj z Brna.
1: Ježíši Kriste, zas tak tupý nejsem a podobně.
2: Ještě k tomu péčku, tedy k tomu pornoprůmyslu. No. Péčko jsem nikdy neviděl, přestože třeba Paulu jsem znal osobně, to chápem, že jo?
1: Ano.
2: Ano, prostě raději jsem ústřední postavou než čumilem, takže asi nejraději teda je aktivním hráčem v té
1: tak,
2: scéně.
1: Mě dokonce ale napadlo, jestli to myslí v reálném životě, anebo jestli si opravdu v něčem zahrál, jo? To už bylo takové, no a teď
2: ne, myslím, pokračuji. Že ne, myslím, že tak jako nehraju Need for Speed, to je název hry. Jo, to ne, ale nevím, jak to souvisí s pornoprůmyslem,
1: no,
2: ale je to prostě normální no. Název hry. Ale raději valím 200 kilometrů károu, takže asi jezdí velmi rád rychle.
1: No ale tam byly nějaké kilowaty, ne?
2: No
1: on
2: a
1: právě
2: to je,
1: nepsal
2: to
1: kilometry.
2: To je překlik, tam podle mě měly být kilometry.
1: No tak právě proto jsem se zasekl,
2: a
1: 200
2: nebo,
1: kilowatů károu.
2: A nebo má Honza elektroauto.
1: No taky mi napadá,
2: víš?
1: Protože říkám, to už jsou úplně věci mimo jako moje vnímání, no.
2: A na závěr píše hold, lepší žít než čumět.
1: To jo.
2: Takže to je taková filozofie na konec.
1: A vlastně na začátek nové hodiny s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. A mimochodem, dneska to není o tom, jestli koukáte nebo ne, jo? Dneska se ptáme na pojistky.
2: Ale jak rádi byste odpovídali?
1: Ne, no, všichni ne, víme, o čem je. A přitom doma klik, klik.

0: Srovnáme si čas 7 hodin 10 minut. Lenča, radím Radio Čas, hity, které milujete, a dnešní téma, Lení.
1: Dneska se vás ptáme na oblíbenou rasu pejska.
0: Tak, ale protože máme rádi vyváženost, tak bychom se rádi podělili i pro vás. Mimochodem, taky budeme někdy řešit samostatně kočičky, to si potom vezmu volno. V každém legraci nedělám.
1: Neděláš? Ne.
0: Dělám si legraci. No nicméně jedna kočička, nevím, jestli jste zaregistrovala, a to mi tak jako pobavilo, je to roztomilé, my potřebujeme roztomilé zprávy, dala trošku zabrat plněnským policistům, co jsem to řekl?
1: Plněnským? To je něco mezi Plzní a Brnem.
0: Ještě jsem si nezalil kave, ano, to Z-ko mi tam chybělo, ano, ale bylo mi to divné, když to říkám, takže...
1: Chybělo mi tam Z-ko, v plní mi chybělo Z.
0: Plněnským politům, já jsem to řekl, jako kdyby mi chyběl hlavně horní část chrupu.
1: Ano. No prostě, když jedete do Plzně, tak... Když vám chybí Z-ko, je to špatné.
0: Ne, bože můj. No zkrátka dostali hlášení, paní potřebovala pomoc, protože říká, asi mám jako někde v autě, někde v motoru kočičku, protože oni tak občas na svých toulkách, pokud zrovna nemají oficiálního pánička, tak se tam jako někde v tom autíčku dělají, ne hnízdečko, ale prostě úkryt na spaní. No tak pánové dojeli, otevřela se kapota a kočička, bylo to dvouměsíční kotě, neměla jako moc náladu na to, aby jako jim do papíru svěřovala, co provedla, a utekla jim. Takže snažili se jí dohledat, ale nedohledali, nicméně případ byl uzavřen, takže pánové odjeli, no a když, já nevím, pár stovek metrů dál zastavili na křižovatce, tak uslyšeli mňoukání ve svém voze. A představte si tenhle ten, jak píšou novinky.cz, ať to není jako, že já jsem mistr slova, kočičí Houdini se schoval v jejich podvozku.
1: Takže nechali si ho.
0: Já myslím, že tady máme, no to je on, dívej se.
1: Já vím, ale ten je tak krásný, a nechali si ho. To je roztomilé.
0: To zase nepočkej, to zase jako, kdo by si nechával kočku. Ježiš, já vím teď.
1: Ráďo, ty dostaneš bídu, ty.
0: Ne. Ovšem se bavíme upřímně, já jenom vždycky říkám, že s kočičkama jsme se nepotkali, ale, nutno dodat, párkrát za život jsem zažil čestnou výjimku a v podstatě pár mých kamarádů mělo kočky s takovou tou psí povahou.
1: Ano, jako třeba jsou Sphinx.
0: Jo, a pokud se nepletu, i maňská mívalí, jo, to je takový polopes, takže pozor, nehážu všechny do stejného pytle.
1: Ale ani takové malé roztomilé koťátko v podvozku by tě neobměkčilo.
0: Nezapomeň, že jsem jeden den kočičku choval a už se o tom nebudeme bavit, jo?
1: Je to zavřená
0: Dobré ráno, bravo!

0: Bylo 7:45 s Lenčou a Radimem. Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas i do celého světa, pokud jste s námi online na cazradio.cz. Horoskopy jsou připraveny a my ale ještě jednou i písničkou Jolene zazpomínáme na Dolly Parton. Včera jsme se dozvěděli, že v 80 letech a čekali jsme minimálně 100, odešla do toho kumštířského nebe. Ještě jsem se nezeptal, Lení, vlastně pamatuješ se, kdy jsi ji poprvé nějak zaregistrovala? Nebo kdy... Prostě jako, jak ti přišla na mysl, do paměti, do života v uvozovkách, každému nějak, že jo, nějakou podobou.
1: Já jsem nebyla úplně prvotní fanoušek Dolly Parton, já jsem ji neznala vůbec a že ve chvíli, kdy Miley Cyrus naspívala tuhle píseň,
0: aha, tak takže vlastně ty jsi taková ta pozdní.
1: Já jsem pozdní.
0: Pozorovatelka, tak.
1: A dostala jsem se k ní právě až potom přes Miley Cyrus a tak nějak jsem se o ní začala lehce zajímat, že kdo to vlastně je, kdo napsal tuhle píseň a tak. A moc se mi líbil její životní příběh.
0: Miley byla kmotřenka, jestli to říkám správně, tak kmotřenka.
1: Ne, Dolly. Dolly byla Miley.
0: Miley byla její kmotřenka a Dolly byla její kmotra.
1: Tak,
0: jo,
1: ano,
0: je to
1: jo,
0: tak,
1: jo, přesně. No,
0: máš pravdu, ten život, protože v podstatě ze státu Tennessee, malé městečko, velmi chudá rodina, tuším 12 dětí. A to, proč Dolly vypadala tak, jak vypadala, byl cíl, protože ona říkala, že takovým synonymem toho bohatství nebo toho úspěchu v době, kdy začala dospívat, byla první panenka Barbie v 59. Takže to, co jste viděli, byl vždycky cílený vzlet. Ona v podstatě vyrobila Dolly, takový ten symbol toho nejen luxusu, úspěchu, ale taky toho splněného dětského snu.
1: Prostě věřila, že se to stane, že se to splní, šla si za tím a stalo se to.
0: No a stalo se to a vzpomínáme pořád, takže kdyby něco pošlete do světa, nějakou písničku skrz sociální sítě, dejte si nějaký film z Dolly, nebo prostě jenom si dejte takové to třeba s kávou v hrníčku, takové to u okna.
1: Jolene, bude Jolene?
0: Bude Jolene?
1: Miluju
0: Jolene. Říkám, za chvíli Jolene, Milan je připraven a dneska už doufám bez jobovek a špatných zpráv.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charizmatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozi mohou prožívat silné emoce.

0: Vábře, dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gerler.
1: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: to potom s ním.
1: Budou hádanky?
0: Uděláme obří 15-minutové kolečko.
1: Jaj, tak to se připravte, teď dlouho nebude hrát hudba.
0: za chvilku na rádiu Čas, jenom v podstatě esence Víš, nevíš, ještě s doprovodnými hádankami našeho kolegy Martina Fabíka, který dorazí mě na výpomoc, protože dneska se bude ptát Lenča. Nicméně i my se vás dneska na něco ptáme a odpověste, o jak je libo.
1: Jaká rasa pejska je vaše nejoblíbenější?
0: Premiéru na WhatsAppu v podobě audiosprávy, což vždycky ceníme, má posluchačka Pavlínka. Mimochodem, Pavlínka má v náhledu svého profilu kočičku, jen tak na okraj, tak jsem zvědav, co zazní, jo?
2: Krásné dobré ráno, Leničko a Zaškvaro. Tak co se týká pejsku, tak...
0: Tak Pavlínka už dál nejde, bohužel zpráva nešla pustit, Pavlínko.
1: Se to zase kolo
0: nějak. Já vám přeju krásný den. No, chrém, to Leničko zní strašně ironicky, ale dobře, fajn.
2: Krásné dobré ráno, Leničko a Zaškvaro. Tak co se týká pejsku, tak... Je mi úplně jedno, jaká je to rasa, protože mám ráda veškeré pejsky a vlastně i veškeré zvířatka. Jednoho doma mám, je to kříženec, ale je to moje láska největší. Krásný den, Pavlína.
0: Pavlí, zdravíme a teď jako navážno, fakt mě překvapilo, že máte v profilovce kočičku, jo? Koťátko, takže...
1: Moc máváme, tak někdo má pejska i kočičku, to není zase tak jako netradiční.
0: Jo, ale doma má kočku, ten doma má psa, má ráda vlastně všechny to a v profilu dobře.
1: Ale ty pořád s těma kočkama, to jde dohromady. Někteří spolu vyrůstají odmala, že třeba od štěňátka, od koťátka.
0: Honza, jasně a stručně, i s doprovodnou fotkou ovčák, mimochodem má krásného bílého ovčáka. A ještě od Markétky je tady pozdrav. Dobré ránko, tenhle fešák vstoupil v květnu do psího nebe a byl pro nás ten nejkrásnější. A teď nevím, jestli byl mixung trošku, ale má hodně esenci a teď říkám to dobře, labradora nebo retrievera, já si pletu ty dva.
1: Já myslím, že retriever.
0: Retriever, ten je dlouho sestý, že jo, takže tak. Markétko, držte se.
1: Mimochodem to spojení těch

0: koček a psů, tak není to úplně netradiční, třeba moje kamarádka mi teďka nahrávala zprávu a posílala mi spoustu fotek. Ona má 3 kočky s přítelem, jo, mají 3 kočičky.
1: To by znělo divně.
0: No a?
1: Ne, už má 3 kočky s přítelem.
0: Jo, takhle.
1: Prostě stane se. Kočky, no.
0: No a nahrávala mi zprávu a posílala fotky, že prý byly na Slovensku na výletě a jeli kolem útulku a nenapadlo je nic lepšího, než se jít podívat do útulku. A co se stane, když se jdete podívat do útulku?
1: Uděláte
0: a odvezete si minimálně jedno zvíře. To je zákon.
1: Jsem udělal něco jiného. Já jsem jednou byl doprovázet, naši kamarádku a kolegyni Hanču z Rádia Čas Rok, tak ona často zajížděla právě do útulku, protože ho tamto měla i, nebo má svoje hafany. A to bylo takové období, kdy jsem, než jsem si uvědomil, že nejsem zralý na zvíře, jako uvažoval, že bych právě takhle si pejska pořídil, ale mám takovou složitou povahu a já jsem se do jednoho zakoukal a já jsem měl takovou tu snovou představu, jak oni jsou všichni vděční a podobně a on mě ignoroval. Já jsem se urazil a to je všechno. A myslím, že jsem to tu dobrotku dál, víš, ale jako co?
0: To je...
1: Víš co?
0: No tak tady ta Fenka se neurazila.
1: Se to dotklo.
0: Neignorovala. No a moje kamarádka má teda od té doby už 3 kočky a 1 pejska. A
1: mimochodem, Micky mají klasické kočičky nebo nějaké speciální klasické. A pejsek je teda voříšek, takzvaně jak se říká,
0: je to,
1: myšunk?
0: Já teď mám ten zvuk, no je to takový myšunk, vypadá to trošičku jak vlčák, ale není to vlčák, podle mě je to směska.
1: Hele, v poslední době, jak asi jsem tam lajknul nějaké virální video, tak vidím jako netradiční patvary a podoby pejsku, když se spojí nebo skříží opravdu jiný tatínek, jiná maminka a třeba opravdu velký a malý pejsek a teda občas je to zážitek.
0: Jo,
1: Hlavně velký pes v kombinaci s zevčíkem, tak to stojí za to.
0: Já jsem dokonce viděla i křížence a to měla taky jedna slečna z útulku. To mi říkal Marťa, že ji potkal v nějaké kavárně a ona měla mix francouzského buldočka s nějakým snad prostě ovčákem, že mělo to hlavu francouzského buldočka, ale ocas toho ovčáka. A bylo to takové připlesklé k zemi a že to bylo opravdu hodně, hodně jako bizár.
1: Jakoby nás Pája slyšela, posílá zprávu přes WhatsApp, nejkrásnější jsou směsky, jako byl ten náš, v závorce veverka, liška a netopír v kombinaci. Ano. Takže 3x hav, samozřejmě 1 mňau, pište, nahrávejte, fočte, no a za chvíli tedy zážitek víš, nevíš i s bonusem.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutřípavrskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
13: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
13: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
13: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
14: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
15: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
14: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
15: Bezpečně nejen do školy s městem

0: těma chuť.
1: Lenča, Radim a náš potomek Martin.
2: Dobré ráno.
1: Celá ranní rodinka pro tuto chvíli a pro dnešní den jsem si otočil kalendář, ale vím, že středa 26. srpna, máme krátce po půl osmé a zhruba docelé se tady teď budeme jakoby v podstatě zasypávat otázkami. Začíná ano. To takovou malou tradicí. Maťo, ty nemáš co dělat, či nám to vymýšlíš?
2: Mě to baví.
3: Mě to taky baví. Jo? Já jsem za to úplně vděčná. Já s to mám vždycky radost. Já tady najdu básničku.
2: To je právě ten účel.
1: První minuta Lenča říká, z čeho má radost. Hádanku, takže...
3: Protože Marta nám dává hádanky tady.
1: Super, většinou, paráda. Takže,
3: Takže já začnu. Uh-huh. Tak já to dám tobě, jestli budeš vědět, uh-huh. Máš poznat báseň a autora, uh-huh. Jo? Okolo lesa pole lán, hoj jede z lesa pán. Na vraném bujném jede koni, vesele pod kovičky zvoní, jede sám a sám. Uh-huh. Tak z čeho to je?
1: Myslím, že to bude Erben,
3: no.
1: Je to ano. Z Kytice a no. Nebyl to Zlatý kolovrat?
2: Ano, bingo.
3: Bingo.
2: Dobrý.
1: Dobře, fajn.
3: Já jsem to taky tak, mm-hmm. Správně.
1: Ha. Tam ptáci lani chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty lani v noci jen.
3: No, tak to je Máj, ne?
1: To není Máj.
2: To není Máj, ale hodně lidí si to plete právě, tak jsem to zkoušel pár lidí říkat. A
3: tak to je nějaký Seifert?
2: Ne, je to někdo úplně cizí.
1: Není to pan Kyselý.
2: Ale ta báseň je hodně známá.
1: Není to pan
2: známá.
1: Kyselý, ani hořký, ani trpký.
3: Takže sladký.
2: Souvisí to s vodou.
1: Trošku jinak. Vyrábí pivo.
2: Jo, taky no. A ta básnička vyrábí
1: to
2: vodu
1: ten
2: vlastně.
1: Základ a vyrábí pivo.
2: Pivo.
3: Sládek.
1: Ano, ano. Josef Václav Sládek a znám...
3: Křišťálovou studánku.
1: No, výborně, tak, no.
2: Bomba, super. No.
3: Ale to bolelo, to jsem tahala až z paty. Jo, dál, tohle nevím, prosím vás, tohle fakt nevím.
1: To je úryvek písničky, máš taky?
3: Píseň a interpret. Zas Úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás, je čtvrt anebo půl, chci hodiny zmást, snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastavím ten čas.
1: No je to Petr Muk?
3: To je Petr Muk?
2: No. To není Petr Muk.
1: Neusínej, ne?
2: Mm-mm.
1: Aha, tak znova. Jo, takhle, aha, pardon. Tak tím
3: když
1: v tom případě Habera...
3: Snída, ano. Ne, Karel Gott?
2: Karel Gott.
1: Habera Šípsoutoři jsem chtěl říct. No.
2: Karel Gott, když
1: budete hezká ranní dvojka. Až se navzájem poznáte, tak potom zavoláte. Teprve zjistíte, jak jsem trpělivý, no. Dobře, tak ta Priprav na život s ním, Priprav na život s ním, já se moc omlouvám za slovenštinu, prežije s ním možno pár, já to čtu strašně, jakože
3: jako
1: nepříjemně, nepříjemně
2: ne,
1: se to četl.
2: Pokraču.
1: Tak se Priprav na život s ním, Priprav na život s ním, prežije s ním možno pár zím, možno pár dlhých zím, na světlo vždy výjde s tmou, nechám ti v něm smutok slou, tak se Priprav na život s ním, Priprav na život s ním. Já ti napovím, tak
3: to
1: logicky,
3: vůbec.
1: Tak máš slovenského, že jo, zpěváka nějakého. No. A vůbec tam nebyl název písničky a název písničky obsahuje něco ze světa flóry a barvu.
2: Tak raďaví.
3: Aha.
1: Flóra je co?
3: Jednu bílou orchidej.
1: No, ale zkus to tak jako na slovenského populárního zpěváka s brejličkama.
3: To je Meky Žbirka.
1: A?
3: Bílý kvet.
2: Ano, super.
1: Upoceno až za rohem, ale tak.
3: Se připadám.
1: Ano, já taky. Ano, já taky, proto jsem věděl, že to...
3: Úplně tudu, to jako...
1: Martě nám mimochodem dali štěrčení v podobě rozmazaných nápověd, protože
3: obrázky.
1: To vyšlo z naší tiskárny, protože já jsem tam měl človíčka, z mého pohledu, ano. Rakev, šipka, člověk, rakev, šipka, člověk, rakev, výbuch a ucho, jo? Tak ano. Se ptám Marti, co je ta rakev a Marťa, to je džbán. A vedle se ozvalo, jak se chodí zemát po vodu, tak se ucho utrhne. Takže Lenčo, ty jsi mi to uhádla.
3: Ano.
1: A teď mi ukáž vlastně, asi mi ukáž ten tvůj obrázek,
3: tak
1: ne?
3: Tak to musím ukázat takhle, já jsem,
1: ty jsi napsala poznámku.
3: Já jsem si napsala odpověď, ale to budeš vědět hned.
2: To je jednoduché.
1: Já už si domů.
3: Tam je dáreček, je tam koník.
1: Darovanému koni na zuby nehleď.
3: No.
1: Tam je naštěstí ten... Děcka, tak pozor, teď vám řekneme v přímém přenosu, co se stalo.
2: Ty brďo.
1: Vypli nám prout, ale my máme záložní kondenzátor, nebo jak se to jmenuje ta věc?
2: Alternátor.
1: A za chvilku by se to mělo spustit. Tak a to je, akorát nevím, co všechno jste teda slyšeli nebo ne.
3: A byli jsme slyšet?
1: Jo. Pokud jste slyšeli malou pauzu, tak dřív nebo později už nám to všechno najíždí, to se fakt všechno rozjelo. Tak to je záložní alternátor, nebo co?
2: Agregátor, ne?
1: Agregátor, jo, nám vyrábí elektřinu pro studio Rádia Čas, tak si toho važme. Jo, akorát, my sice jedem, ale všichni tady v okolí jako nás neuslyší, že? Protože ti ho nemají.
3: No ale tak kdo poslouchá přes časradio.cz kdekoliv po České republice, tak tam jim prout nevypli. Tady byl takový malý blackout právě teď. Ano.
1: Marťo, máš mimochodem ještě 5 minut?
2: Mám.
1: Já myslím, že si to zaslouží song, protože dřistáme fakt dlouho a za chvíli tady víš, nevíš a ptá se Lenča a dobře se bavte.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: nevíš.
1: Proto já ty bonbonky nejím, protože se lepí na zuby. Přátelé, řekněte něco, je tady se mnou Martin Fabík a taky Ráďa.
2: Ráno.
3: Všechno v pořádku?
1: Jo, všechno v pořádku. Můžete odpovídat?
3: Jasně.
1: Jo, hoži se dali bombonek, takový žvíkavý.
2: Už se rozpouští.
1: Ráďo, řekni, jak se jmenuješ.
2: Radím Sobislav Bednář.
1: Bednář. Dobře, Martin, a
2: ty? Trošku blodčeře.
3: Martin Fabík.
1: A, dobře, dobře. Tak já vám to přeju, bude to pěkné na pohled na televizi, relax. Tak dnes je Mezinárodní den psů a já pro vás mám první psí otázku. Jaké rasy psů hrály hlavní roli ve filmech? Takže jenom odpovídejte ty rasy, jo? Beethoven.
2: Nosí soudek Bernardin.
1: Jo. Ano. Marley a já.
3: Zlatý retriever.
1: Ano. Lesí.
2: Kolia.
1: Ano. Komisař Rex.
3: Vlčák.
2: Ovčák nebo.
1: Jake a tlusťoch.
3: O, to neznám.
2: Anglický bulldog.
1: Ano. Ale tohle je spíš pro rádio, jestli se pamatuje, lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.
2: Už zase.
1: Jo.
3: No to jsme se už bavili.
2: Takhle, není to Brabantík, že jo? Protože
1: není
2: já jsem
1: to Brabantík.
2: Říkal Brabantík, no. Takže řekneš mi první písmeno, mi to možná cinkne jenom.
1: G.
2: Grifon. Grifonek.
1: Ano.
2: Jo, jo.
1: Super. V roce 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali dohodu o zániku Československa od 1. ledna 1993. Kde se tak stalo? Kde to počkrábli?
3: Ty brďo, no. Tak buď v Praze nebo v Bratislave.
2: Ale. Máš ABC? Mi to možná cinkne, nebo
3: to
2: bychom měli vědět.
1: Tak jako mohli byste to vědět, ale řeknu vám to. Takže buď katedrála svatého Víta Praha, nebo Pražský hrad Praha, anebo Vila Tugendhat Brno.
2: Tam
3: C. To je na půl cesty.
1: Je to tak, Brno.
2: Bohužel v Brně, ano. Vím, Brno může za to, že jsme se rozdělili.
1: Ale Vila Tugendhat je nádherná. V roce 1883 začala kolabovat sopící Krakatoa, což v tento a následující den vyústilo v několik zničujících erupcí. Kde najdeme Krakatou? To je opáčko ze tvého, víš, nevíš?
3: No, právě vzpomínám. Indie?
2: Je to ta Indonésie?
3: Nebo Indonésie teda. No.
1: Indonésie, ano. Mimochodem díky tomu vzniklo i velké tsunami. A mě by zajímalo, co v překladu tsunami znamená. Mám možnosti.
3: No.
1: Za A mořský vlk, za B přístavní vlna, za C velké neštěstí.
3: To první. To byl to první, ten vlk.
1: Mořský vlk?
2: Uh-huh. Já bych dal Cčko.
1: Velké neštěstí. Mm. Tak si obádejte, že ne. Slovo tsunami pochází z japonštiny a je to přístav a vlna, tedy přístavní vlna. Tsu je přístav a nami je vlna.
3: Ty brďo, dobré.
1: To je dobré, že? Hele, poznejte herce podle filmů. Moje první láska. Party Monster.
2: Moje první láska?
3: Nechytám.
2: Mekulaj Kalkin?
3: Sam doma? Jo?
2: Co?
1: Až to podle toho prvního, jo?
2: Já si to pamatuju z Bravíčka, já jsem to nikde ten film neviděl a oni tam řešili, tam má být nějaké osudové, že ten chlapec buď to nějak zemřel, já dodnes nevím, jo, to bylo o nějaké, no prostě
1: já
2: takhle,
1: jenom jsem slyšel. Já jsem u toho brečela, jak
2: žilva. A je to pravda? Jako, že to nekončí moc dobře? Nebo
1: je
2: ne?
1: To, já chci brečet, jenom si na to vzpomenu.
2: Dobře, dobře.
1: On je alergický na včelí píchnutí.
2: Je to ono, je tam píchnutí nějaké. No, a Jamie Lee Curtis tam hraje, ne?
1: A nevím, kdo hraje tu jeho přítelkyni, taky velmi známá herečka a já jsem to obrečela strašně moc. Jestli chcete brečet, pustím. No, moje velká láska. Nebo první láska. Ale pojďme k filmu Sám doma, který byl až na chvostu té nabídky. Jak se jmenovala hlavní postava Sám
3: Kevin.
1: Doma?
2: McAllister.
1: Ano. No a jak se jmenuje film, ze kterého pouští Kevin větu pro prodejce pici a drobný si nech?
3: To je boží ukázka, ale.
1: To je boží ukázka, boží. Že? A jak se jmenoval ten film?
3: No, otázka je těžká, ale tam to bylo hodně dobře řečeno. Ty fráze někdy používám.
1: On se tam ukázal i ten název, podle mě, jak to pouštěl.
3: Cítím tě až od výtahu.
1: Jo, přesně. Tak jo, dám vám možnosti, jo. Angels with Filthy Souls, Gangsters, a nebo Devil with Gun.
3: No, tak to poslední mi něco říká.
2: Nechám to na Marťovi.
3: To poslední.
2: Mě nerad typuju, když nevím vůbec.
1: to je fakt spíš jenom taková perlička, pikoška, je to Ačko, Angels with Filthy Souls. Takže,
3: tak to bych vůbec nevěděl.
1: Takže tak mimochodem ten film neexistuje, on byl natočen, ta ukázka opravdu jen kvůli
2: tomu.
3: Kačírku.
1: Dneska narozeniny slaví také tato dáma.
0: To je to v té knížce, než zmizím. Já nepochopím, proč nemáte více ambicí jako národ. Pro Bůh, máte tak báječnou minulost a tím nemyslím jenom české krály.
2: Můžu se něco zeptat?
0: Myslím tím...
2: Nemluví v originále slovensky?
3: Přesně tak, no. Není ona Slovenka?
2: Paní Emilia Vašáriová? Ne.
1: Tak já jsem asi udělala chybu, ale... Není Magda Vašáriová?
2: Ne, pardon, tak, no, tak pozor, takže...
1: Magda Vašáriová. Ne,
2: sestra je Emilia, takže je to
1: no,
2: Magda.
1: Magda.
2: Mimo jiné i diplomatka svého času.
1: Ano.
2: Takže Magda, no tak, ano, tak jako, ale myslel jsem já, řekl jsem
1: teď
2: sestru.
1: Teď jsem se lekla, že jsem to pomotala já, ne, tak ne. Je to Magda Vašáriová.
2: Tak aspoň ano. To příjmení mi uznáš teda?
1: Uznávám. No,
2: dobrý, fajn, děkuju.
1: Dobře si to poznal na to, že to byla taková zapeklitá ukázka. No, tak to je všechno.
2: Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme moc. Všem krásný
3: příjemné.
2: Den a mimochodem pište, nahrávejte dál, my se teď dáme před zprávami malou pauzu. Marťo, ještě v rychlosti.
3: Ano.
2: Máš oblíbenou rasu pejska?
3: Já jsem to tady zmínil, je to zlatý retriever.
2: Mhm.
3: Přeju si od malička, zatím nikdo z rodiny to nepochopil, a nikdo mi ho nedal, takže asi se budu muset koupit.
2: Ale za chvilku budeš velký chlapec.
1: A no,
2: můžeš
1: si ho
2: za dva
1: koupit
2: roky
1: sám?
2: Máš 30 a už si můžeš pořídit pejska.
4: Už si můžu koupit pejska. Dobře.
2: Jo,
4: tak já si ho koupím.
2: Letí to, co?
3: Já mám ještě 20 pořád.
2: Co?
3: Mám pořád 20.
1: Kolik je?
3: Nevíš?
1: Já to nevím.
3: 20.
1: 20 co, 8?
2: Počkej, a řešíš to? Řešíš nějak věk?
3: No, mi to jedno.
2: A letos má 28.
1: Letos 28.
2: Říkám to dobře.
3: Ano, a víš kolikátého?
2: Cože?
3: Víš kolikátého?
2: Jsi v listopádu, ne? Na konci
3: listopádu. Ano, přesně.
2: Jsi 28?
3: No, plus dva dny.
2: 30.
1: 30. listopadu. Jako ve 28. to ještě nikdo věk neřeší. To je ještě krásná.
3: Já mám vlastně stejné narozeniny jak Rádio Čas.
2: Já už taky. Jsem zažil lidi, kteří špatně nesli třeba 25 a podobně. Fakt
1: tak,
2: jo?
3: Mně řekl fyzioterapeut, že mám 19,5, takže podle výsledku, takže jsem, jako vracím se v čase.
2: A
3: takže.
2: Držím pusu.
1: Řekni to.
2: Řekni tu větu ještě jednou.
3: 19,5.
2: Ne, řekni tu větu celou.
3: Fyzioterapeut mi řekl, že mám 19,5 roku.
2: Tečka.
1: Co jsi chtěl říct?
2: Nic, nic.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Za 2:08 hity, které milujete, Eva Farná, která je jedna z těch, která si opravdu střeží ten svůj taneční prostor, co se týče soukromí, takže neznáme, jak vypadají děti. Víme ale jen tak na okraj, viděli jsme někdy Evu třeba v rámci jako v domoviny a podobně s nějakým pejskem nebo kočičkou?
1: Já
0: její domácí mazlíčky? Já moc
1: nevím,
0: ne, že?
1: Já taky moc ne, nevím. No, myslím, že ne.
0: Logická otázka, dneska se vás ptáme teda na psí svět, pokud ano, tak jako pro kterou rasu máte třeba slabost, případně pokud nejste vůbec psí, napište i proč. Máme čivavu s papilónem a apenzelského salašnického psa, tak to je hezká kombinace, napsala Martina. Ahoj lidičky, my jsme totiž zmiňovali i mixy jednotlivých pejsků a podobně, jak se to občas těm rodičům psím podaří. Při zmínce o jezevčících se mi okamžitě vybavil můj první pejsek, kříženec jezevčíka a rottweilera. Druhý byl jezevčík křížený s německým ovčákem, no a do třetí se teď máme jezevčíka kříženého s labradorem. Ale jezevčík s hlasem rottweilera byl opravdu boží, nezaměnitelný, nezapomenutelný a budil pozornost všude, kam jste přišli.
1: To je Erika. Jo? To je krásný, to je krásný. Mimochodem Aleš na Facebooku Rádia Čas taky přidává, už od mého dětství a určitě dlouho předtím se říkalo, že pes je nejlepší přítel člověka. A jak roky přibývají, je to čím dál víc pochopitelné. Pejsek mě nikdy nezradil, nesklamal až na ty okousané nové obložky a mým osudovým se stal Beagle. Beagle, ty nemáš rád Beagle?
0: Jo. Ne, jo, ježiš, ne, já nemůžu říkat všechno,
1: tak
0: dobře.
1: Řekni.
0: Ne, jenom mi jedna majitelka Beagle, ona ho teda zbožňovala, kromě toho, že byl notorický utěkář, protože on je trošku takový ADHD, tak on říkal, on je strašně blbý. No, on je roztomilý, ale blbý, jo. Ale pozor, jak říkám, to byl jenom pejsek jako mojí kamarádky, jo.
1: Ano, to mohl být jenom jeden Beagle.
0: Navíc oni žili v přírodě, měli takovou chalupu a hodně tam jako trávili ten takový, jak se říká, ten letní domek. Pořád byl v lese a hledali ho třeba půl dne a podobně. No. On má tu divočinu v sobě. No.
1: Tak jako jsou samozřejmě i nějaké rasy, se kterými jsme se nepotkali. Třeba my, kdybychom si pořizovali pejska s Marťou, tak se nezhodneme.
0: No, já taky prozradím, že mám jako rasu jednu, kde to je hodně špatné.
1: Fakt?
0: Já už jsem zažil i roztomilé čivavy, o to nejde, ale prosím vás, chcete, ať jsme upřímní, jo?
1: Jenom a jako, ne!
0: No ne, jako protože vím, že někteří je mají. Špic je
1: špic?
0: Moje taková jakoby achilová pata.
1: Jo.
0: Co se týče přijetí.
1: No, Marta moc nemusí Yorkshire, ale je teda fakt, že my bychom se nezhodli, protože on miluje korgi. To jsou ti královští
0: psi. Ale špic ty druhé, přesně tak.
1: A to já teda ne.
0: Ne? Nelíbí se ti ten zadeček, jak tak cupe, by cupal před tebou?
1: Ne, jako nevadí mi to u královny, a těma.
0: Jo, dobře.
1: Ale,
0: a shodli byste se na nějakém, jako?
1: Já myslím, že asi jo. Že
0: no
1: asi
0: a kříženecek?
1: Jakoby, asi, já bych brala, já kdybych měla pejska, tak ho vezmu z útulku a nějakého křížence, to jsou nejlepší.
0: Jo, a jsou taky jako úžasňáci, mazliví, takže prosím vás, pište, foťte, nahrávejte, už jsme trošku jako před celou, nebo přes celou a kolega Martin Fabík čeká se zprávami.
2: Představ si ten moment, zhasnou světla, první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radiočas. Radiočas. Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku v Uherském Brodě v ulici Prakšická poblíž centra. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A stále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Starovičky ve směru na Bratislavu. Havaroval zde kamion. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy. V Česku budou přísnější tresty za pyrotechniku na stadionech. Areál lodiček v Karviné čeká proměna a olomoucký úřad práce se bude stěhovat. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se chystají přísnější pravidla pro pyrotechniku na stadionech. Její použití by nově mohlo být trestným činem. Vzniknout má také registr fanoušků se zákazem vstupu na zápasy. Cílem je zvýšit bezpečnost a omezit nebezpečné chování. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Morava aktuálně. Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce, jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
2: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. Dva roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
0: Olomoucký úřad práce čeká

0: Modernější prostory nabídnou lepší zázemí pro úředníky i návštěvníky, včetně výtahů a nových přepážek. Přestěhovat se má zhruba 300 pracovníků. Celá investice vyjde přibližně na 324 milionů korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká jezdkyně Marcela Lochovská má za sebou povedené mistrovství světa v paradrezuře. V německých Cachách obsadila ve finále 6. místo. Se svou klisnou violou získala hodnocení přes 68%. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: 7 minut po 8, nejvyšší čas na to zase se pozdravit, dát si další 60-minutovku. Dneska je tady hodně o pejscích a o rasách psů, které vás baví, ale nicméně, Leni, dám ti takovou malou challenge, ale ještě, co se týče času, máš na to jeden hříšný tanec, jo? Máš papír a tušku?
4: Nemám, no jo? Dobře.
3: A zkus si sepsat během té písničky, pak se k tomu vrátíme, uděláme takové vyhodnocení. To se mi hodně líbí, to není zajímavost, ale je to ze života a možná takový jako i tip pro vás. Zkus si napsat 20 kvalit, představ si, že nemáš svého Marťu, jo?
4: No.
3: 20 kvalit, které by měl tvůj partner mít, jo? Ať už to vezmeš tak, či onak, jo? Takže 20 plus minus, když dáš mín, nevadí to, jo? No a za chvíli trošku ze světa vztahu s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 8 hodin 11 minut, k tomu to je aktuální čas.
1: Jsme si řekli, že si dáme jednu takovou vztahovou, to není perlička ze světa, spíš takový jakoby mikroprůzkum, možná jakože do 2 vteřin budeme znát odpověď, ale tak jako je to zajímavé, zaujalo mě to, objevil jsem článek, který se jmenuje Představte si člověka, který je stejný jako vy. Chtěli byste s ním žít?
0: Ten jsem našla taky.
1: Jo, aha, no a viděla jsi tam ty otázky teda?
0: Ne.
1: Aha, dobře, takže jenom si viděla článek, dobře.
0: Ano.
1: Fajn. Mimo jiné tam bylo právě zadání, že si máš jako vypsat 20 věcí, jaké by měl ten ideální partner mít. A teď ta pikantní část, máš si zakroužkovat ty, které ty sama nemáš.
0: Jo, aha.
1: Tak to si dej potom jenom takové jako suma sumárum, ale hlavně jsou k tomu jakoby 4 otázky nebo 3 otázky, které pojďme tak jako zlehka probrat. Na čem by se shodli všichni tví bývalí, jako vzhledem k tobě? Jestli je něco takového.
0: Jo, jako o mně.
1: Ano, přesně tak, jo. To se netýká vůbec bývalých, to se týká přímo tebe. Ta otázka první je, popřemýšlejte, a to je vlastně tip pro vás. Na čem by se shodli všichni vaši bývalí?
0: Já nevím. Tak my jako s těma bývalýma, s některýma jako úplně...
1: Víš, jako jestli
0: jako, by tě... To je takové těžké, protože hele, jeden můj bývalý, jo, úžasný člověk, moc mávám do Brna, na Jiříka, tomu jsem byla i na svatbě, chápeš? Uh-huh. A je to prostě hezký vztah, naprosto miluji jeho maminku, víš, je to jako takové, jako ty vztahy jsou tam hezké. Tak já si myslím, že ten by o mně mluvil pěkně, ten by třeba řekl, že jsem milující.
1: Uh-huh.
0: No. A pak mám pak druhý, já se kterým se prostě nevídám, protože tam to úplně neprošlo. Ten tam tak nějak jako chtěl všude možně, tak ten si myslím, že by o mě řekl, že třeba jsem...
1: Že jsi netolerantní.
0: Že jsem netolerantní.
1: Netolerantní, ano.
0: Ano.
1: Že neumožníš jeho fyzický rozvoj.
0: Tak.
1: Ano, tak, ano.
0: Ano, přesně to by o mě řekl.
1: Druhá otázka byla, co je na životě se mnou nejlepší a co nejtěžší. A končíme v 9, Leni, jo? A to už dávám jenom jako takový tip pro vás ostatní. Fakt popřemýšlejte si, to stojí za to.
0: Ale řekneš tak jako... taky, jo? Řekneš taky. Co je na životě s tebou nejlepší a nejtěžší?
1: Já to ještě nemám zkušené. Jako,
0: A tak žiješ sám ze sebou už kolik let?
1: Jo, to jo, to jo, no. Já myslím, že jsem starostlivý a pro blízké bych udělal absolutně všechno. A nejtěžší, že jsem komplikovaný v rámci své sebelásky.
0: Mm-hmm.
1: A svých obav a overthinking a podobně.
0: Mm-hmm. No. Tak já myslím, že nejlepší.
1: Pardon, a ještě pro vztah velmi důležitá věc, jsem velmi nepraktický po finanční stránce.
0: Ano,
1: uh-huh.
0: Ale to nikomu neříkej.
1: Ptala se, jsme upřímní, jo? Ale mimochodem velká část té nepraktičnosti jde třeba na dárky pro ty blízké, nebo ano. Pro to, aby člověk udělal něco pro ně. Tak,
0: tak to je pravda. Uh-huh. No, já bych řekla, že nejlepší je, že jsem velmi milující.
1: Uh-huh.
0: A věrná, že když s někým jsem, tak já jako prostě...
1: Jsi držák, jo?
0: Jsem držák.
1: A mimochodem nevnímání ostatní muže, to můžu potvrdit.
0: Jo, to je pravda.
1: Ano, ano. Kdo to je? Říkám, to je pohlaví, to je muž. Ano, ano.
0: Ano, ano, takže já jsem jako velký držák v tomhle a jsem fakt jako pečující a největší challenge jsou emoce. No.
1: Trojka, jestli by tě lákalo jít na rande se svou identickou kopií? Teď myslíme jako, že samozřejmě ne žena, ale jakoby prostě ty povahové rysy úplně stejné.
0: Ty před 20 lety asi ne, to bych si naflákala, uh-huh. Ale teďka bych šla, teď bych šla.
1: Máme to podobné, já totiž hlavně co se týče různých randet a podobně, tak jak mám nazbíráno, jak to častokrát bolelo a podobně, tak já se snažím, i když třeba obě strany ví, že jako to nevýjde nebo to, aby to bylo příjemné, aby oběma stranám bylo příjemně, jako myslím lidsky a podobně. No a poslední, jestli by se těšila na to další setkání s tím člověkem, ale to
0: asi
1: už jsme si vlastně řekli, že jo.
0: Jo.
1: Takže Lenča si jde ještě kroužkovat, které ty z těch jakoby ideálních vlastností má nebo nemá, ale hlavně to je tip pro vás, protože je dobré nikdy podívat se na to i z toho druhého úhlu, no. Nejenom on a ona. To
0: možná,
1: on.
0: Možná by bylo dobré se zeptat těch svých ex. Mám jim zavolat?
1: Ale Jiříkovi ne. Tomu druhému.
0: Ne, tomu druhému. Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Pohodové ráno a všechno nejlepší všem Luďkům, kteří dneska slaví svůj svátek. S vámi Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Dneska je takový psí den, pozor, ne den pod psa, ale opravdu i pejskům se věnujeme. Sondujeme, jestli máte třeba pro nějakou rasu slabost. Někdy jste hodně konkrétní. Aktuální nejoblíbenější je určitě náš australský ovčák, ale mým tajným snem je samojed. Říkám jim obláček, jsou takový nadýchaní, ale vím, že se svou trpělivostí bych péči o jejich srst nezvládla. Takže ceníme upřímnost. To byla tvoje jmenovkyně Lenča. Mimochodem připraveny jsou čerstvé horoskopy a já jenom v rámci toho připomínám, že čistě náhodou, kdyby k tomu někdy došlo, žena v bíku se prý nejvíce hodí k bernskému salašnickému psovi.
0: No tak to vůbec ne.
1: Anglickému bulldogovi.
0: Ano, to 100%
1: ano. Mám slabost. Shih Tzu, tak ještě čistě teoreticky.
0: Moc ne.
1: A nebo Cavalier King Charles Španěl.
0: Ne.
1: Tak já, no.
0: Takže jenom ten anglický bulldog.
1: No jo, tak
0: toho
1: no,
0: jsem viděla jednou naživo takového válečka, asi 50-kilového a...
1: Oh, jo, přesně,
0: já jsem se úplně rozplývala, to jsou tak hodní pejsci. Jako já nejsem úplně zastánce takového nějakého velkého šlechtění, ale prostě jsou to ňuňci.
1: Oni trošku vypadají jako připo naštvaně, řeknu to pořád, že jo, jakože tam ten úsměv nevidíte, ale přesně člověk by to poňuňal.
0: Ale hlavně on byl takový ten válec velký, že měl ty nožičky a když vyskočil, že chtěl pohladit, tak celý ten váleček se vlastně nahnul a bylo to velmi, velmi hezké.
1: No, je to takže... ten stříká tlusťocha.
0: Je to ten. Míša na Facebooku píše West Highland White Terrier, máme doma. To je ten vestík, ne?
1: Bílý malý. Přesně, tak, takový akční, takový.
0: Jo. No a Markétka k tomu dodává samozřejmě, že pro každého milujícího majitele je jeho pes ten nejlepší, nejkrásnější a nejdokonalejší. A to je pravda, my máme taky dvě nejdokonalejší kočičky na světě.
1: Tak jo, připravili jsou čerstvé horoskopy. Nový den má 8 hodin 22 minut a doufáme, že se máte fajn. Milane.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charizmatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozy mohou prožívat silné emoce. Blížencům to bude skvěle myslet. Vodnáři mohou řešit věci milostné a váhy budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi budou připomínat energetické bomby. Neméně energičtí, zejména na poli milostném, budou berani a střelci by díky své výřečnosti měli být schopni domlouvat dobré obchody či dohody. Štírům se bude dařit na cestách. Raci mohou pociťovat menší množství energie a ryby se budou cítit nejlépe ve společnosti přátel. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
2: Radio

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Slyšíte ty zvuky?
2: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
1: V sobotu od půl jedné ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
2: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
1: A vstup je zdarma.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Další jsou připraveny za chvíli půl deváté, dneska to tady opravdu utíká velmi rychle. Lenča Líčková.
6: Radim Sebeslav Bednář.
5: A ve studiu Rádia Čas pro vás, pro všechny, prostě přání pohodové středy od začátku až do samého konce.
6: Krásné ráno, no já jsem se teď začetla, protože se podíváme letem světem a internetem. Pamatuješ si na film, jak ztratit kluka v 10 dnech? Byla tam úžasná Kate Hudson a Matthew McConaughey.
5: Znám zápletku, nikdy jsem ho neviděl celý, ještě si ho pletu s dalšími jak a 50 návodů a podobně, ale neviděl jsem ho nikdy celý. Tam opravdu on se jí snaží zbavit, protože tam má nějaký důvod, že jo?
6: No oni se nějak sázka, vsadí, oni něco, se nějak ano, vsadí a on s ní musí zůstat, on s ní musí vydržet, protože jemu kamarádi říkají, že s nikým nevydrží. A ona podle mě píše nějaký článek, že jak se zbavit kluka a dělá všechny věci, které by ženy neměly dělat, pokud si chtějí muže udržet.
5: Takže de facto každý má svou challenge, ale trošku naopak.
6: Ano, takže mu třeba hned, já nevím, po prvním rande se k němu nastěhuje do bytu a dá mu tam svoje prostě věci,
5: kartáčky. Takzvaný red flag, ano, ano.
6: O obrázky, říká mu s drobnělinkami, říká jeho přirození s drobnělinkami a podobně.
5: Vzpomínka no na moje poprvé, ano.
6: No jo? Až tak? A nedopadlo to dobře, protože tady oni spolu zůstanou.
5: Ne, jsme spolu, že jsem single a podobně, ano, ano.
6: No a tady to samozřejmě, protože je to romantická komedie, tak to dopadne velmi dobře a zůstanou spolu. Mimochodem je to už víc než 20 let od premiéry právě tohohle kultovního filmu Jak ztratit kluka v 10 dnech.
5: A já si pořád myslím, jakože to není proto, že nám chceš říct, co před 20 lety měl premiéru, že jo?
6: Ale chci vám říct, že se chystá dvojka. A dokonce Kate Hudson a Matthew McConaughey by se v té dvojce měli objevit a měli by zase hrát hlavní role.
5: Jo, to znamená, nebude to o tom, že už mají svoje děti a ty mají podobné starosti a tak dále.
6: Nevím. Nevím, prý se o tom teďka jedná.
5: Už to dělají.
6: No, a aktuálně se hledá scénárista a dodalují se detaily zápletky. No.
5: Tak pojďme ji vymyslet. Jako kde, jak to můžou vymyslet, aby to fakt lidi přilákalo do kin? Kromě toho, že uvidí oba dva už jako kolem 50. No
6: tak jako, no co chceš tam vymyslet?
5: Možná jak se jmenoval film jednoduché. Ještě jednou?
6: 10 způsobů, jak ztratit kluka. Já nevím, co to správně překládám.
5: 10 způsobů, jak se rozvést a podobně.
6: Jo, takhle.
5: No tak leda, no, jakoby, co?
6: Nebo... 10 způsobů,
5: já mám pocit, že to bude taková ta stará metoda, že prostě už budou mít svoje rodiče, teda jako, že budou rodiči svých dětí už dospělých a ty budou mít podobný problém. A možná, že jakoby on jako za syny a ona možná za ty dcery jim budou tak nějak jako radit. Tak napadlo.
6: Jako víš, jak my vždycky kafráme, jo, ale jako vymyslí něco lepšího, že?
5: Já myslím, že je vymyslet občas jako nevymyslet pokračování nejlepší řešení. Takže, tak promiň, jak to dopadá. Napadne tě pár dvojek, kdy jsi říkala, ach jich ouvej, proč?
6: No to jsou takové ty slavné dvojky, jak se potom tvářili, že nebyly, ne?
5: Mě nějaký napadlo, ale protože to je z českých vod, tak to říkat
6: řekni,
5: nebudu. Neřeknu.
6: Bobule.
5: Zimní tematika.
6: Ale já jsem Bobule neviděla ani jedničku. Je to nějak, já jsem mě to úplně minulo. Počkej, zimní tematika, tak to bude něco, žena na vrcholu.
5: Po 25 letech.
6: Sněženky, ajky, aubejsky. No.
5: Já myslím, ale stejně, že bychom si měli jako vyřídit nějaké oficiální povolení, jakože tyhle věci říkat můžem. Jako takhle, my si opravdu nic nehrajeme a mám pocit, že 80-90% toho, co říkáme, opravdu jako je esencí nás. No a ale proto, snažíme se, aby to fakt nikdy nebolelo. No.
6: No a proto jsme taky tady u nás ve studiu neustále sami a nechodí k nám žádní hosta, protože my už v podstatě nikoho nemůžeme pozvat.
5: Takhle, to já spíš myslím, že nikdo neumí sehnat. To je zase...

0: přáním krásného rána s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem. Myslím, že se ani naši kolegové, třeba hned po deváté kolega Aleš Klubal, nudit nebudou, protože tady vidíme spoustu psích příspěvků, dokonce z druhého konce světa, a doslova zdravíme a posloucháme ze slunné a horké Floridy. Momentálně máme v rámci pejsku takzvaného Dorkyho, což je Yorkshire s jezevčíkem, jo? Takže Dorky. Anna Banana se jmenuje, jo? Anna Banana.
1: Anna Banana, to je hezké.
0: Jako
1: je
0: Anička krásné. Banán, Anna Banana.
1: To je hezké, ale tak to je krásné. A Peťa píše na Facebooku Rádia Čas, pro mě určitě šicu jsou úžasný. Katka zase má ráda chodské psy, labradora, německého ovčáka, všichni jsou super, ale topka je pro mě rottweiler. A víš, co mě překvapuje, že nikdo neřekl pitbula nebo bullteriéra. Já mám strašně ráda.
0: Bulíky jsou zlatí, no.
1: Bulíci jsou nejzlatější pejsci na světě.
0: Já si dodnes pletu teda fyzicky bulíka a Stafforda, ale vím jako, že když jsou dobře vedení, tak jsou to skvělí psi, kteří by pro tebe udělali cokoliv.
1: Jo, a Ivetka ještě přidává Bišonka.
0: Barbara.
1: Prý, jelikož je to taková nádherná malá bílá ovečka.
0: Tak víš, co Barbara udělala, že jo?
1: Ne.
0: Barbara Streisand. On tam se klonovalo před mnoha lety. Takže ona tu svou nejmilovanější Sadie, pokud se nepletu, jako já nevím, co z ní získala, ale má v podstatě jako Sadie novou a novou a novou. Pokud se nepletu. Se si dohledáš, myslím, že nekecám. No,
1: takže Barbara si naklonovala Bišonka.
0: No vlastně má, ano, má pejska, jakého už měla předtím a podobně, i když se jmenuje jinak. No jo, mrkni se, jo. Dej Barbara Streisand, klon pejsek, myslím, že by tě měl, nemyslím, že nekecám, to není fáma.
1: Jako...
0: Víš co, já pustím anketu, dneska se vás ptáme na to stejné, na ty psí rasy. Vyhledej, jenom jestli nekecám.
1: To je nějaká zpráva z Horomuna.
0: Ne.
1: Barba Streisand klonuje Bišonky.
0: Zkus, máš půl minuty, 3, 2, 1 teď. A co vy a hav hav mňau?
2: My jsme od malička měli dalmatina, takže to je pes, kterého miluju a vždycky bych ho chtěla. Taky roztomilý, taky jiný než ostatní psy, no.
3: Tak jako já peska doma sice nemám, ale bratr má s přítelkyní a mají borderku. Ta je super. Ta je šikovná, mazlivá. Oni jsou takové chytré docela.
4: Zlatý retriever, protože je hravé a že se mi líbí.
5: Tak je to jorkšírský teriér, protože bydlím v bytě, takže jsem potřeba malého pejska a zároveň chodí rád na procházky, takže mě to baví s ním.
0: Takže děkujeme moc, pište, nahrávejte, foťte Facebook, WhatsApp číslo 7766 12 800. Já se teď zeptám jako v červené karkulce, a Leničko, proč máš tak velké oči?
1: Protože jsem doteď nevěděla, že je to možné.
0: Aha.
1: Takže Fenka, Miss Violet a Miss Scarlet jsou opravdu...
0: Z maminky, jako nebo z předlohy Sadie, ne?
1: Genetickými klony Samanty.
0: Samanta, jo, Semi. To byla, ano, takhle, ano, ano.
1: Ano. Takže Barbara Streisand si opravdu nechala naklonovat Bišonky. Ale tak zase na druhou stranu já ji chápu. Já bych si Bertíka taky nechala naklonovat.
0: Celá záležitost, no.
1: No. Ale tak je to jako zvláštní, ne?
0: Zvláštní, v jeden čas se to řešilo, ale tak jako jsou... Ale byla roztomilý, jak by řekli Cimrmani.
6: Rádio Čas. Dobré

0: Třikrát hav, jednou mňau, i když dneska je to hlavní hav, protože i v kalendáři je psí den, ale v tom nejlepším slova smyslu oslavujeme nejlepšího přítele člověka a ptáme se vás, takže klidně pište a nahrávejte dál, jestli máte pro nějakou rasu speciální slabost nebo ceníte i voříšky.
1: Já se dívám na Facebook Rádia Čas a jsou tam třeba i plemena, která vůbec nevím, jak vypadají. Tady je napsáno lhasa a pso.
0: Jo, dokážu si ji představit,
1: jo,
0: ano.
1: Jo, dokážeš, jo. Víš,
0: jo, jako tak. Ano, slyšel jsem, ano, jo.
1: Hasa, pso.
0: Jo.
1: Já se to potom vygooglím, no.
0: Minimálně takhle, minimálně jsem slyšel, takže není mi úplně cizí, jeď dál.
1: Každopádně, ať už máte jakoukoliv rasu oblíbenou, tak mám dobrou zprávu právě pro všechny milovníky pejsků, protože v Ekvádoru nově zavedli, že si pejska můžete vzít na svatební obřad jako svědka.
0: To je báječná novinka, to znamená, že bychom se museli stát obyvateli Ekvádoru. Říkám, mám pro vás velmi dobrou zprávu. Jo.
1: Tak kdybyste se chtěli vzít a mít ze svědka svého domácího mazlíčka, tak můžete v Ekvádoru zajet si tam, protože tam to probíhá tak, že v podstatě celý ten obřad je úplně stejný jako tady u nás, jenom na tu závěrečnou listinu, jak se podepisují svědci, tak se tam obtiskne tlapka. A je to velmi pěkný rituál. Mimochodem, oni říkají, že je to hezký krok k tomu vlastně tak nějak jako zvědomit nebo dát do popředí ten vztah mezi člověkem a zvířetem.
0: A teď jsme dospěli momentu, kdy znám svou hranici a fakt nemůžu pokračovat.
1: Jak to?
0: Protože jsem se na něco vzpomněl z doby dospívání.
1: Tak řekni.
0: Mm-mm. To fakt už nemůžem. Takhle, jednak by museli jako přestat poslouchat všichni, kteří mají psy.
1: Ne, já se toho
0: bojím. A zároveň
1: bojím.
0: Se to týká zajímavosti, kterou si dneska říkala jako jednu z prvních, té statistiky, té vítězné statistiky.
1: Já jsem říkala, já jsem viděl. V České republice je nejvíc pornohvězd na milion obyvatel. Mm. A teď jsme u pejsku, já se úplně bojím. Víš co, na tohle už nechci ani zeptat.
0: Jo, akorát... Ne, aby to zase natáčeli pro Televizi Relax.
1: Jim to natáčí, takže
0: já
1: pořád,
0: na chviličku stlumím mikrofon a jenom ti řeknu, co jsem viděl, jo?
1: Aha.
0: Cože?
1: Tak to je nuďo.
0: Prosím. Ježišmarja, lení. No tak jo, tak když je to nuďo, tak to řekni.
1: Ne.
0: Ale jenom připomínám dopředu, já jsem se červenal, jo?
1: Jako ne nuďo, to ne, ale takže to tak jako existuje v tom
0: světě. A co zmyslela jako...
1: No tak já nevím, ale tohle existuje normálně.
0: Já prosím vím,
1: vás,
0: ale...
1: jako není to hezké.
0: Ne.
1: Nikdo se na to nedívá, jenom rád to viděl.
0: Ne, já jsem to viděl, omylem.
1: Ale, no tak a co byste si asi představili tady ve spojení, tady ten zábavní pornoprůmysl a pejsek, no?
0: Jo, bohužel. No. A víš to, ale nebudeme ani říkat. Ať ne, si to vybaví je... sami, protože já mám pocit, ne. Že by nás za to tahli za flíkem.
1: Ne, tak jejda, to ne. To vůbec jako nějak o tom nemluvíme teď, že tak, ale jenom chci říct, že to tak normálně je?
0: Já jenom hlásím, možná takhle, vzhledem k tomu, co jsem viděl, mě to neovlivnilo, takhle to řeknu. A to je dobrá zpráva, ne?
1: Já vůbec nevím, jak jsme se jako od milých domácích miláčků a byšonků dostali k tomuto tématu.
0: Tak já ti řeknu, co jsem měl
1: teď,
0: v hlavě.
1: Teď, když jsem si představila, tak se mi udělalo regulérně
0: dobře,
1: špatně.
0: Tak já ti řeknu, co jsem měl v hlavě. Ty jsi řekla zajímavost Ekvádoru, třikrát hurá.
1: Jo, že, ano, že pejsek může být vaším svědkem na svatbě, to je romantika.
0: Ano, mi se totiž vybavilo, že spousta lidí se zamilovávají třeba i do věcí, že jo, dáma, která si vzala lampu, u pouliční lampu, někdo do Eiffelovky, do ledničky a tak dále.
1: A s Eiffelovkou se rozvedl.
0: Dokonce jeden muž si vzal ovci, takže ano. Hned jsem si najednou uvědomil, jakože někteří lidé si berou své mazlíčky. A potom, když jsem slyšel to manželství, tak se mi vlastně vybavil manželské povinnosti a najednou jsem si vzpomněl na tu, co jsem viděl.
1: Podle mě jsi jediný člověk na téhle země kouli, který, když se řekne manželství, tak si představí úplně něco jiného.
0: No, já si představuji manželské povinnosti, ano. Tak, ale ne jako opravdu. Mí blízcí se hodně diví, jak často mám v hlavě.
1: Já myslím, že tenhle vstup je jako když kočička s pejskem vařili dort.
0: Zase, protože už je tam úplně všecko. Kočička s pejskem, to je taky vlastně zajímavé.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
9: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
10: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
11: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
12: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
13: Radio Čas.

0: Tak to uteklo teda hodně rychle. Teď bylo 6 hodin, přáli jsme vám hezký nový den a najednou je 9 a ten hezký nový den přejeme kolegovi Alešovi, ahoj, samozřejmě krásnou směnu, ahoj.
1: Ale krásné dopoledne, jinak jak jsi řekl, teď bylo 6 hodin, tak jsem si říkala, jak někteří lidé museli úplně zešedivět.
0: Ne, my jsme opravdu pocitově přáli teď, jakože nám začíná směna a najednou za chvíli 9, jo, 9 dopoledne. Dokonce, Ali, co to koukáš?
2: Ne, že já mám úplně ty samé pocity, že prostě já tady přijdu, nevypiju kafe,
0: ale
2: a prostě
0: to bude směna, teprve začíná, nemůžu říct ty pocity.
2: Ne, otevřou se dveře a prostě jdu domů, jo, že tady, jo? Tady to prostě fičí, tady je to pětiminutovka a máš pocit,
1: tady jako, jede.
2: No, jak tady to jede, no, tady vždycky, stojí čas.
0: To vždycky znamení, že to člověka baví.
2: Baví, tak, ano, ano, ano, ano, ano.
0: A nebo že má teda hodně stresíku, to pak taky hodně uteče.
2: Wow, já vždycky Majky mu říkám, ty už jsi tady, jo, já bych ještě potřeboval hoďku.
1: Že jo, že jo, toho pošli dom normálně.
2: Pošlu dneska.
1: Řekni mu, ale Majky prostě ne.
0: Ale u tebe už asi víme, my jsme to řešili nedávno, takže co ty a takhle jako, já vím, že jako domácího mazlíčka asi doma ne, jako není to ideální představa, vy jste pořád v terénu, to je jedna věc. Ale dobře, tak představ si, že byste byli v tom terénu s nějakým, vy byste asi nějakého pejska, který s vámi běhá, ne, zvolili.
2: Ale asi ne. Já jsem měl to štěstí, jakože jsem vyrůstal, jo, protože babička měla pejska a to byl oříšek, tak pouliční jsme se tomu říkali.
1: No, oříšek,
2: všude s náma, všude s náma, nejlepší kámoš, jo, a moc mi to bavilo, jo, ale sám jako asi ne, jo, tak já pejska asi ne, no.
1: A kdyby byl nějaký alternativní vesmír a byla nějaká rasa, která by tě zaujala, tak máš pro nějakou slabost, že třeba vidíš, že někdo vede toho pejska a řekneš si, ale to je roztomilý pejsek, tak nějaká rasa, která tě takhle zaujme?
0: A já si myslím, že Alice na alternativní vesmíry nehraje.
1: Jakože vůbec žádný pes.
0: A že stejně upřímný jako my jsme...
2: Já si to řeknu dobře, border collie.
0: Border, protože ona je strašně inteligentní. To je vlastně jako takový malý človíček v chlupatém provedení, že jo?
2: Takový kozorok.
0: No.
2: Asi bychom si rozuměli, jo.
0: Jo. Jsme na sebe dneska práskli věcí.
2: Fakt, jo?
1: No to ani nevíš, co naprášil, Ráďo.
0: Já jsem, co jsem naprášil?
1: No, tak už tady máš průšvih minimálně u jednoho člověka v domě.
2: Martin?
1: Ne.
2: Ne.
0: U koho?
1: No to právě nevím. U toho, kdo domlouvá ty hosty.
0: Jo, takhle.
2: Jaj.
0: No ale já jsem, no nic na dobře, tak nebudu to vytahovat. A když já přiznám jako velkou věc, kterou jsem kdysi viděl v během dospívání, Alenka mi řekne, že to je čajíček, tak to mě teda jako zajímá, co mohla ona vidět jako během dospívání.
1: Ale taky, ale já neříkám, že to je čajíček, jenom říkám, že to existuje a že to není zas takové jako...
2: Ale víš co, Leni, víš co je zajímavé, že jako to nejdůležitější a nejtěžší u nás na této profesi je takzvaně otevřít se, jo, a vyvalit to všecko ven. A to umí málo kdo. Tak. A Ráďa je u nás tady v tomto jednička.
1: Já mám pocit, že my se vyvalujeme mezi 6. a 9. až příliš někdy.
0: A máš pravdu, Ali, v každé... Dobrý, nechám. Každé sféře našeho života je důležité otevřít se.
1: Je. Ano.
2: Ráďo je.
0: A už je to tam zase. Je.
1: Já si myslím, že my se někdy tak otevíráme, že naši posluchači ani by nepotřebovali tolik těch věcí vědět o nás.
2: V tom je to. A to je to ono. To je to gro.
1: No, třeba tu dnešní informaci, co Ráďa viděla jako malý, to třeba...
0: To, co jsi nazvala čajíčka?
1: Ale protože...
0: Prosím, tak... už to necháme, jo. Má to být antré pro Aliho. Jinak přijeme krásnou směnu. Máš tam spoustu příspěvků a vypište, nahrávejte, fočte nejenom Facebook, ale i WhatsApp číslo.
1: 776612800.
3: Dechberoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Třinci na silnici v oblasti Závist srazila se zde 3 osobní vozidla. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Mohelnice poblíž Pardubického kraje. Stala se tady nehoda 2 osobních aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přednost zpráva dělá řidičům méně problémů. Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby a Olomouc bude na okrajích města zelenější. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nehod kvůli přednosti zprava v Česku ubývá. Za posledních 5 let jejich počet klesl zhruba ze 600 na 480 ročně. Letos jich policie eviduje zatím 217. Pomáhá hlavně prevence, vzdělávání řidičů a také přehlednější dopravní značení. Odborníci proto upozorňují, že jednodušší značení může řidičům výrazně usnadnit orientaci.
2: Morava aktuálně.
0: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Bušková.
3: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatele přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
0: Nová služba tak usnadní vyřízení žádostí o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování a cestu na úřad. Olomouc bude na okrajích města zelenější. Na podzim tam město nechá zatravnit pozemky a vysadí nové stromy a keře. Zeleň přibude hlavně v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nové louky, stromy a keře pomohou zadržovat vodu, chránit půdu a zmírnit horko. Na projekt a následnou péči získalo město dotaci 7,5 milionu korun.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české kanoisty čeká mistrovství světa v Poznani. Hlavní českou nadějí je Martin Fuchsa, který poprvé na světovém šampionátu nastoupí ve 3 disciplínách. Obhajovat bude zlato z olympijského kilometru a pojede také 500 a double kanoj s bratrem Petrem. Závody začínají už dnes, finále jsou na programu od pátku. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: Tak hned v úvodu, Aleše, tady zrál je čas jedno. Haf, já se dneska zeptám, která psí rasa vám nejvíce učarovala. Je to elegantní, já nevím, aristokrát, oddaný retriever, svérázný jezevčík nebo ten chlupatý gaučový specialista. Nebo dáváte přednost voříškům, my jsme doma měli. Takže pište, ať těch čtyřnohých příběhů je co jak nejvíce. No a muziky bude také požehnaně, takže zrál je čas hity, které milujete. Takže k tomu všemu ještě jednou, hezké dopoledne a dvakrát haf haf.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Začnu takhle, měli jsme pejska, tedy babička, jmenoval se Bela a no, byla to taková pouliční směs, ale byl to rodinný příslušník, takový mazlík, všude, kde jsme se jako děti hnuli, tak byl s námi, prostě nechyběl vůbec nikde a nic, žádnou hru neskazil. Hold pes, nejlepší přítel člověka, ale teď vy a vaše příběhy. Libor napsal, hezké dopoledne a to je krásné, my jsme Jezevčíkovi. Milena píše, tady dlouhý příběh, v mém dětství to byly němečtí ovčáci. Úžasní hlídači. V době, když jsem měla děti, tak to byli jezevčíci. Úžasní, nezapomenutelní, hlavně poslední besy. No a ve stáří je u nás rasa, o které jsme moc předtím neslyšeli. Je to faraonský pes. Taky jsem neslyšel. Zase miláček, i když trošku složitější povaha, ale miluju je jako všechny předešlé. Tak a já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku, tak kdo si s námi a já bych řekl zaštěká. Je tady Pavlína. Pavlíno, tak hav, a co vy?
1: Tak co se týká pejsku, tak je mi úplně jedno, jaká je to rasa, protože mám ráda veškeré pejsky a vlastně i veškeré zvířatka. Jednoho doma mám, je to kříženec, ale je to moje láska největší. Krásný den, Pavlína.
0: Pavlíno, krásný den a krásně se dneska bude komunikovat, protože když jsou v téma pejsci, tak ta debata je strašně dlouhá. Tady je příspěvku, požehnaně mám co číst. Takže která psí rasa vám nejvíce učarovala, anebo zbožňujete oříšky? Takže pište za chviličku tip na večerní film Time, Rádia Čas. No a teď už dál hity, které milujete. S muzikou jde všechno líp.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
2: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Radio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
1: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
2: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
1: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
3: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
4: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kersh

0: spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a non-stop hity, které milujete, ale i filmový svět, takže Tomáš Michalík i dneska ve světle reflektorů. Jinak 18 hodin, ano to jistí, na Rádio Čas je dneska hodina plná filmových a seriálových pecek. No a k tomu drby na slavné, zákulisí, natáčení, ale jak jsem se dozvěděl od Toma osobně, protože jsem tam se zastaví tady ke mně do studia a říkal, budou to dneska i dvě premiéry, anebo na co se aktuálně podívat. A potom říkal, máš rád sérii Piráti z Karibiku. Já jsem říkal, no miluju, já jsem viděl všechny úplně, jo. A možná ne jednou, jo, to jelo, když ještě byl syn malý, tak to jelo u nás stále dokola. Tak jo, tak přidám i čerstvou zprávu pro všechny fandy, jo, tohoto filmu, nebo chcete-li série Piráti z Karibiku. Tak máte se na co těšit. Film Time startuje v 18 hodin na Rádio Čas. Já teď pošlu hity, které milujete, a za chviličku tipy ještě na prázdninové akce, které určitě budou skvěle bavit. Teď ať baví hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách namíříme kolem 15 stupňů Celsia. Yes.

které milujete. Hity, které milujete.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Pojďte se bavit.
1: Už tuto sobotu o 13 hodin v Orlové festival jídla a kávy. Bude to na náměstí 28. října a právě tady vás čeká kuchařská show Michala Bučka, koncert Abbey Revival a také Voxela. No a spousta skvělého jídla, výběrové kávičky a zábavy pro celou rodinu. No a navíc můžete podpořit psí útulek. Takže dobrou chuť a zábavu. No a pozvu na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 5. září od 9. hodiny do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si přijdou profesionálové, kávoví nadšenci a samozřejmě rodiny s dětmi. Takže užívejte, bavte se, i konec prázdnin může být plný zážitku a chuti. Teď zpátky muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: 90 až do 1. září Kaufland.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jedu vlakem Českých drah.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
7: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme

0: Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Když pes, tak jaká rasa? Trošku uštěkaná debata pokračuje Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Tady je to psí rája, klidně se přidejte. Hotel Šešklobala, hezké dopoledne a to středeční samozřejmě teď zpestříme nejnovějšími informacemi, tedy naše nejnovější zprávy. Bude aktuálně doprava a k tomu také kolega Martin Fabík. A dvě minutky a je tady 10 hodin.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Nákupní centrum Géčko.
7: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu... Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Karviné v ulici Bohumínská. Stala se tady nehoda dvou nákladních vozidel. Projíždějte opatrně a pozornost se stále vyplatí v Třinci na silnici v oblasti Závist. Srazila se zde tři osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na české železniční přejezdy míří nové kamery. Ostravu o víkendu ovládnou policejní koně a Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče a jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moct snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize LTV Plus se pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
2: Morava aktuálně.

0: dorazí 22 koní a jezdci z Prahy, Brna, Zlína, Liberce nebo Polska, Slovenska a Maďarska. Akce začíná o 12:30 a vstup je zdarma. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
1: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Čas, sport. A čeští veslaři mají na mistrovství světa v Amsterdamu důvod k radosti. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil vyhrál své čtvrtfinále a zajel nejrychlejší čas ze všech posádek. Do semifinále se díky času dostala také česká párová čtyřka. Neděla s Podrazilem pojedou o finále už dnes. Čtyřku čeká semifinále zítra. Česká výprava tak má stále šanci zabojovat o medaile. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak dál.
4: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
4: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
5: Ne, a... Musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
4: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
5: No, ale jsem mi balil.
4: On to zkoušel několikrát.
5: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
4: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Naše téma na rádiu Čas dneska hezky uštěkané a platí to také po 10. hodině. Která psí rasa vám prostě nejvíce učarovala? A nebo zbožňujete voříšky? Tak nebo tak, napište, nahrávejte hlasovky 776 12 800 a platí WhatsApp a také Facebook Rádia Čas. Jinak o Aleše tady ze studia Klidnou středu a jednou Half k tomu. Jo a také hity, které milujete, tak o tom žádná. Třeba k tomu počasí, které za okny zrovna dneska není podle našeho gusta.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Tak nejen hity, které milujete z Rádia Čas, ale také pejskové všech zemí, spojte se, nebo chcete-li rasy. Věděli jste třeba, že někteří border collieové dokážou rozlišit stovky názvů hraček a jezevčík byl původně šlechtěn tak, aby se, no, odvážně vydal do nory za jezevcem, tedy do práce, do které, a to si myslím, se většina dnešních gaučových maslíčků pravděpodobně určitě nepustí. Jinak jsou tady voříšci, tak to mají jednu, nebo tady je jedna taková zásadní výhoda, že když se vás někdo zeptá, co je to za rasu, tak s klidným, naprostým klidem můžete říct, je to originál. Takový už druhý nenajdete. A zrovna mě jde, jak se říká, do noty Vendula, protože Vendula se na toto téma přidala a píše: u mě rasa vstávej, chcete-li, ve

0: které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

0: jsem se rychlečku díval ze studia Rádia Čas z okna, sluníčko leze za mraky, poslední týden prázdnin se na nás trošku mračí, ale snad by se mělo na víkend vyčasit, když jsem tak mrknul na počasí, tak pátek, sobota i neděle kolem 26 stupňů a má být polojasno až oblačno, no tak uvidíme, snad jo. Jinak předpověď počasí na dnešek už za chviličku a teď v akci Lenka, Radim a dneska i Martin a k tomu jeden otazník za druhým, samozřejmě víte, víš, nevíš, takže jak byste dopadli v tom IQ kvízu vy, klidně se přidejte. Jo a za chviličko pozvu na narozeninové oslavy zpěvačky Dua Lipa, teď ale víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak dnes je Mezinárodní den psů a já pro vás mám první psí otázku. Jaké rasy psů hrály hlavní roli ve filmech? Takže jenom odpovídejte ty rasy, jo? Mm-hmm. Beethoven.
4: Nosí soudek Bernardin.
3: Jo. Ano. Mm-hmm. Marley a já.
5: Zlatý retriever.
3: Ano. Lesí.
4: Kolia.
3: Ano. Komisař Rex.
5: Vlčák.
4: Mm-hmm. Ovčák nebo...
3: Jake a Tlusťoch.
5: O, to neznám.
4: Anglický bulldog?
3: Ano. Brdě. Ale tohle je spíš pro rádio, jestli se pamatuje, lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.
4: Už zase.
3: Jo.
5: No to jsme se už bavili.
4: Takhle, není to Brabantík, že jo? Protože není, já jsem vždycky Brabantík. Říkal Brabantík, no. Takže řekneš mi první písmeno, mi to možná cinkne jenom.
3: G.
4: Gryfon.
3: Gryfonek. Ano.
4: Jo, jo.
3: Super. Hele, poznejte herce podle filmů. Moje první láska. Party Monster.
4: Moje první láska?
5: Nechytám.
4: Mekulaj Kalkin?
5: Sám doma? Jo?
3: Ale pojďme k filmu Sám doma, který byl až na chvostu té nabídky. Jak se jmenovala hlavní postava Sám
5: Kevin.
3: Doma?
4: McAllister.
3: Ano! No a jak se jmenuje film, ze kterého pouští Kevin větu pro prodejce pici a drobný synech?
5: To je boží ukázka, ale...
3: To je boží ukázka, boží. Že? A jak se jmenoval ten film?
5: No, otázka je těžká, ale... Tam to bylo hodně dobře řečeno. Ty fráze někdy používám.
3: On se tam ukázal i ten název, podle mě, jak to pouštěl.
5: Cítím tě až od výtahu.
3: Jo, přesně. Tak jo, dám vám možnosti, jo. Angels with Filthy Souls, Gangsters, anebo Devil with Gun.
5: No, tak to poslední.
3: To je fakt spíš jenom taková perlička, pikoška. Je to Ačko, Angels with Filthy Souls.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách namíříme kolem 15 stupňů Celsia.

0: Hity, které milujete a z rádia Čas všude kolem vás, a teď jedna hudební oslava. Ano, narozeniny slavila Dua Lipa a bylo jí 31. Rád připomenu. A nebo... Takže poprvé narozeniny prožila jako vdaná žena, jinak držitelka Grammy, oslavila 31. narozeniny 22. srpna. No a o dva dny později potom na Instagramu zveřejnila fotky a také videa, která ukázala, jak velký den tedy prožila, a po jejím boku samozřejmě nechyběl manžel, britský herec Callum Turner. Dua k tomu dodala, a to je krásné, narozeninový víkend, tečka, jo, děkuju za všechnu lásku a všechna přání. Tady jsou vykřičníky, já jsem připraven na další oběh kolem slunce, pořád je to lepší. Tak jo, hodně zdraví, lásky a spoustu skvělé muziky. To platí i z rádia Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádio Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaše téma na Rádio Čas vás baví na Facebooku a WhatsAppu. Snad 200-250 příspěvků. Jaká psí rasa je pro vás ta nej? Takže pište, k tomu já budu i tak trošku vařit. No, řeknu raději péc, protože z obědovky pizza do vaší firmy. Hlídat mobily, protože tohle stojí za to. Od Aleše Škobala hezké středeční dopoledne a jsou tady nejnovější zprávy a Martin Fabík. Ještě aktuálně čas 4 minutky a bude 11.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku na silnici poblíž Krásné Loučky. Nákladní auto narazilo do dopravního značení železničního přejezdu. Stále buďte opatrní v Karviné v ulici Bohumínská. Srazila se tady dvě nákladní vozidla. A pozornost se vyplatí na Vsetínsku na silnici v oblasti Huslenky. Havaroval zde motorkář a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku budou přísnější tresty za pyrotechniku na stadionech. Areál lodiček v Karviné čeká proměna a Olomoucký úřad práce se bude stěhovat. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se chystají přísnější pravidla pro pyrotechniku na stadionech. Její použití by nově mohlo být trestným činem. Vzniknout má také registr fanoušků se zákazem vstupu na zápasy. Cílem je zvýšit bezpečnost a omezit nebezpečné chování. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
2: Morava aktuálně.
0: Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
3: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
0: Olomoucký úřad práce čeká velká změna. Z nevyhovující budovy ve Vejdovského ulici se na podzim přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů. Modernější prostory nabídnou lepší zázemí pro úředníky i návštěvníky, včetně výtahů a nových připážek. Přestěhovat se má zhruba 300 pracovníků. Celá investice vyjde přibližně na 324 milionů korun.
2: Rádio Čas, sport.
0: A česká jezdkyně Marcela Lochovská má za sebou povedené mistrovství světa v paradrezuře. V německých Cachách obsadila ve finále 6. místo. Se svou klisnou violou získala hodnocení přes 68%. Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak dál.
5: Jsem sama doma.
4: Zveš nás?
5: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, tam mám 2 kocoury.
4: Hele, tak jo, jak se vedou.
6: Ne, a musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
5: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
6: No,
5: já
6: jsem mi balil.
5: On to zkoušel několikrát.
6: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to má cenu.
5: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.

0: Trošku štěkané, ale i voňavé budou informace po 11. z Rádia Čas, takže od Aleše Škobala dobrou chuť a další hav. Takže pište, která psí rasa vám učarovala. Jinak oběrovku Rádia Čas může rozjet kdykoliv. Hrajeme o mňamku z ní pizzu do vaší firmy. Tak ale teď zase muzika, hity, které milujete z času.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: No, pejskové nás už doprovázejí tisíce let, ale přesto dodnes se dokážu překvapit, a tak pojďme zjistit, které psí plemeno má to vaše srdíčko a proč právě ono. Ale až dopředu, samozřejmě každý čtyřnohý mazlík je členem rodiny a je úplně jedno, jestli je to border collie anebo voříšek z ulice. Takže Kamča píše, já mám doma velkého švýcarského salašnického psa. Je to obří telátko, gaučák, ale nenahraditelný člen rodiny, teď jsem o tom mluvil. Míša napsala, jedině pudl, máme doma malou smečku, je to úžasné. A nebo Jarmila píše, německý ovčák, moje srdeční záležitost už od dětství, mám dva, neměnila bych. Já už jsem to zmínil, že u nás tady babička měla pejska, taková pouliční směs, tedy ten pravý 100% český ořek. No a samozřejmě člen rodiny, kámoši, parťák na celé dny, třeba na prázdniny u babičky, úžasné. Tak ale vaše psí rasa, Facebook, WhatsApp, napište, já hraju a rovnou hity, které milujete. Jo a za chviličku tipy na prázdninové akce, které určitě budou bavit.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Slyšíte ty zvuky?
6: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
5: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
6: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
5: A vstup je zdarma.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
8: Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Už tuto sobotu od 13 hodin v Orlové festival jídla a kávy. Bude to na náměstí 28. října a právě tady vás čeká kuchařská show Michala Bučka, koncert Abbey Revival a také Voxela. No a spousta skvělého jídla, výběrové kávičky a zábavy pro celou rodinu. No a navíc můžete podpořit psí útulek. Takže dobrou chuť a zábavu. No a pozvu na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 5. září od 9. hodiny do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si přijdou profesionálové kávoví nadšenci a samozřejmě rodiny s dětmi. Takže užívejte, bavte se, i konec prázdnin může být plný zážitku a chuti. Teď zpátky muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Vyladíte Rádio Čas, my doručíme pizzu do vaší firmy, i teď to může platit a jediný telefon je poukázkou na oběd pro vás, vaše kolegy. Alena je tady dneska kapitánkou týmu, který hraje o poukázku na pizzu z Rádia Čas. No a voňavý příběh, který může začít samozřejmě telefonním číslem, tak já jdu na to a máme to 7 a ještě 2 a ještě 8 a jdu to vyzkoušet. Ne. Tak, já to zkusím ještě jednou. Ještě není nic prohráno, takže a jedu znovu. Tak. Takže pojďme na to. Tak, chviličku ještě počkám. Teď, jo? 7, 2, 6 a ještě 8. Tak, naposledy. Ne. Tak tady nám Pšenka nepokvete. Alena má obsazený telefon. Je to škoda, je to obrovská škoda, protože z toho mohla být voňavá firma pro celou firmu. Ale každopádně platí, že pokud ještě nemáte registraci, hrajete s námi, tak se můžete právě teď třeba hned, je to 5minutovka, zaregistrovat přes naše webovky casradio.cz, takže mrkněte na to, máte registraci a třeba zítra už budu volat vám a budete si užívat pizzu z obědovky Rádia Čas vy a vaši kolegové. Tak jo, já i tak popřeju dobrou chuť, protože za chviličku se rozjedou obědy, možná už se rozjeli, no a posílám ke všemu, co děláte, hity, které milujete z Rádia Čas.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga Ašdor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hrozně to letí, teď už ahoj pro Mikeyho.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Ale já jsem dneska jako se sám se sebou saděl, protože když je téma pejsek nebo kočka nebo nějaké zvířátko, tak vždycky je tady, no to jsou stovky reakcí, které nám přijdou. Nemýlil jsem se, jo, je jich tam snad 300, máš z čeho vybírat. Jo, a každopádně i na tebe padne otázka, co ty je pes, která rasa.
1: Já mám pejsky moc rád, my máme doma retrievera, ten se jmenuje Mikey dokonce, takže stejně jako můj pseudonym. Takže za mě zlatý retriever anebo Jack Russell.
0: A ty sám osobně mohl bys mít pejska doma?
1: Ano, já bych chtěl, ale až v době, až budu mít rodinu a bude to takové jako...
0: budeš mít v saďce ještě méně času.
1: No, tak uvidíme, ale zatím ne, protože přece jenom to pracovní vytížení je trošku náročnější, jak jsem doma víceméně sám, tak je to složitější.
0: Podobně. Takže platí, že dál už s vámi bude štěkat Mikey. Tak a já teď vyštěkám zprávy. Marcela Fabiánová, 4 minutky a bude 12. hodina. Dobrou chuť k obědu.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Stavební Nedek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu... Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na Rudné ulici komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Střed se stal na hlavním tahu ve směru na Havířov. Úsek je se zúženými jízdními pruhy. Ve Zlínském kraji pak dávejte pozor v Poličné na Vsetínsku, kde srážka dvou osobních vozidel omezuje dopravu na silnici ve směru na Branky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dětem v Česku se více kazí zuby. V Ostravě vznikl Ladův park a Rožnov pod Radhoštěm chystá dny sociálních služeb. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden naléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci ale mohou podle lékařů například pauzy mezi jídly ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
0: Proměny se dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v italské Val d'Isole dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, to mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No, on jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z příběh se stávají zatáčky, točí se světcem na stračky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z příběh se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Krásné středeční, teď už odpoledne na Rádiu Čas. V tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě se skvělou muzikou. No a my se za chviličku podíváme na generaci Z, protože tam mění svoje priority a možná vás překvapí, co je pro ně dneska důležitější než peníze na účtu, co si mladí raději dopřejí a kvůli čemu jsou ochotní změnit svoje finanční návyky. To si řekneme už za dvě písničky, do té doby ale další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas a já jsem narazil na jednu věc, která mi přijde docela pochopitelná. Podíváme se na generaci Z, protože ta začíná dávat přednost zážitkům před věcmi. A když se řekne zážitek, tak u mladých hodně vedou právě hudební festivaly a podle evropského průzkumu dává zhruba třetina mladých lidí zážitky a vzpomínky před dlouhodobým spořením. A teďka pozor, co jsem se dočet, tak kvůli festivalu je třeba 44% mladých ochotných omezit návštěvy restaurací a jídlo venku. Třeba třetina by odložila nákup oblečení a skoro pětina by kvůli festivalu oželela klasickou dovolenou. A já osobně, když nad tím přemýšlím, tak tomu docela rozumím, protože když si koupíte další tričko, tak co si budeme, za rok už ani nevíte, že jste ho měli, ale když jdete s kamarády na festival, vidíte tam svého oblíbeného interpreta a zažijete něco, o čem pak ještě roky mluvíte, tak to vám prostě zůstane. A mimochodem, podobně to máme možná i my starší, jestli se tak už můžu kvalifikovat. Já když se totiž podívám zpátky do historie, tak si mnohem více pamatuju právě, kde jsem byl, s kým jsem tam byl a co jsem zažil, než nějakou věc, kterou jsem si tehdy koupil. Takže za mě šetřit je určitě důležité, ale občas ty peníze musíme taky užít. A to právě takhle tak dělá generace Z. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
9: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
10: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
9: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
10: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Dnešní odpoledne s rádiem Čas, doba obědu stále trvá, já se přiznám, že mě dneska čeká guláš, ale třeba takovou pizzu bych si taky dal a tu si můžete dát i vy díky našemu rádiu a dokonce pozvat i kolegy a platit budeme my Rádio Čas. Stačí se jenom zaregistrovat na webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas a poslouchat u vás práci naše rádio. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou každý všední den kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás a pokud se dovolá a vy prokážete, že nás posloucháte, tak jak jsem říkal, máte obědy pro vás, pro kolegy úplně zadarmo a to přímo na vás, na váš stůl, pracovní stůl ještě ten týden. Tak držím palce, ať opět zítra nadělujeme, teď se pojďme podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách na

0: Držíte se vlny Rádia Čas a dneska řešíme naše domácí mazlíčky. Ptáme se konkrétně na pejsky a na to, která psí rasa vás nejvíce učarovala. Přes 200 komentářů a zpráv se nám napsali na Facebook a na WhatsApp Rádia Čas. Já pár z nich vyberu. Napsal třeba Josef, všichni pejskové jsou kouzelní, ale moje srdíčko patří Rottweilerům. Je to pes do nepohody, má rád děti a svého pánička nikdy nezradí, je to mazel. Olga napsala jedině pudl, mám už pátého, moje krevní skupina. Teď zrovna mám 10letého a druhého 9 měsíců, jinak v kuse 40 let. Každý máme to své, toho svého a v tom si myslím, že je to krásné. Dejte vědět, vy ostatní posílejte fotky, nahrávejte hlasovky WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku a hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: knížky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Houstone, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu vlakem Českých drah.
7: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelou minutku 13. hodina, slovo si bere Marcelka. Máme pro vás info z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že platy ve veřejné sféře čeká převrat.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Čas. Radio Čas.

0: 6,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120

0: Řidiči aktuálně pozor v Doubravníku na Brněnsku. Tady po vážné havárii auta se úplně uzavřela silnice směrem na Černvír. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A opatrnost se vyplatí i na Šumpersku u obce Horní Studénky. Tady havarovalo osobní auto, které vyjelo ze silnice. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Platy ve veřejné sféře čeká převrat. Ve Zlíně se rýsuje nová čtvrť Březnická a Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od ledna příštího roku by se měly výrazně změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejvíce se změna dotkne lidí v nejnižší kategorii. Tam spadají například úředníci, pracovníci v kultuře a nebo nepedagogičtí zaměstnanci škol. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě. Ta se zvýšila na bezmála 25 tisíc korun. Podle odborů se jedná o revoluční změnu.
2: Morava aktuálně.
0: Ve Zlíně se rýsuje už nová čtvrť Březnická. Rada města schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. A co všechno nová lokalita nabídne, to už nám prozradil primátor města Jiří Korec.
3: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak k nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválením vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
0: Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla ve velmi špatném stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Nový mostek odolá i stoleté vodě a hotovo bude na jaře příštího roku. Upravena bude i související cyklostezka.
2: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Nikola Bartůňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku z Tajvanu zdolala 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže i Daria Vidmanová, která v Mexiku porazila Australanku Kimberly Birlovou 7-6 a 6-3. Čtvrtek bude slunečný a provázet nás budou teploty od 25 do 29 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak dál.
5: Jsem sama doma.
4: Zveš nás?
5: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
4: Hele, tak jo, jak se vedou.
6: Ne, musíš ale... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
5: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
6: No, ale jsem mi balil.
5: On to zkoušel několikrát.
6: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
5: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9. Rád.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Společnost při středě vám dělá Rádio Čas a také hity, které milujete. Za chviličku se podíváme, kam vyrazit za sportem a mrkneme také do dnešního rána na to, jak vypadalo Víš, nevíš. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku na domácí zápas třetí moravskoslezské fotbalové ligy MFK Havířov. Hrát se bude už tuto neděli 30. srpna od 10 hodin 15 minut. No a hráči Havířova přivítají Bčko Zbrojovky Brno, tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemné sportovní zážitky.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se podíváme do dnešního rána. I dnes totiž probíhalo Víš, nevíš, pořadu Dobré ráno, Moravo. No a v něm jsme dneska rozebírali mimo jiné Mezinárodní den psů, který dnes aktuálně je. Tak skválně, jestli byste dokázali rozpoznat rasy psů, které hrály ve filmech. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak dnes je Mezinárodní den psů a já pro vás mám první psí otázku. Jaké rasy psů hrály hlavní roli ve filmech? Takže jenom odpovídejte ty rasy, jo? Mm-hmm. Beethoven.
3: Nosí soudek, Bernardin.
2: Jo. Ano. Marley a já.
4: Zlatý retriever.
2: Ano. Lesí.
3: Kolia.
2: Ano. Komisař Rex.
4: Vlčák.
3: Ovčák nebo...
2: Jake a Tlusťoch.
4: O, to neznám.
3: Anglický bulldog?
2: Ano, ale tohle je spíš pro rádio, jestli si pamatuje, lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.
3: Už zase.
2: Jo.
4: No to jsme se už
3: takhle,
4: bavili.
3: Není to Brabantík, že jo? Protože
2: není
3: já jsem vždycky říkal Brabantík, no. Takže řekneš mi první písmeno, mi to možná cinkne jenom.
2: G.
3: Grifon. Grifonek.
2: Ano.
3: Jo, jo.
2: Super. Hele, poznejte herce podle filmů. Moje první láska. Party Monster.
3: Moje první láska?
4: Nechytám.
3: Mikulaj Kalkin?
4: Sám doma? Jo.
2: Ale pojďme k filmu Sám doma, který byl až na chvostu té nabídky. Jak se jmenovala hlavní postava Sám
4: Kevin.
2: Doma?
3: McAllister.
2: Ano! No a jak se jmenuje film, ze kterého pouští Kevin větu pro prodejce pici a drobný synech?
4: To je boží ukázka, ale...
2: To je boží ukázka, boží. Že? A jak se jmenoval ten film?
4: No, otázka je těžká, ale... Tam to bylo hodně dobře řečeno. Ty fráze někdy používám.
2: On se tam ukázal i ten název, podle mě, jak to pouštěl.
4: Cítím tě až od výtahu.
2: Jo, přesně. Tak jo, dám vám možnosti, jo. Angels with Filthy Souls, Gangsters, anebo Devil with Gun.
4: No, tak to poslední.
2: To je fakt spíš jenom taková perlička, pikoška. Je to Ačko, Angels with Filthy Souls.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Ve čtvrtek se nám už oteplí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až polojasno s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s Rádiem ČS a přátelé, už 21. listopadu se společně uvidíme v Ostravar Aréně v Ostravě. Rádio ČS totiž opět pořádá megakoncert pro všechny bezvalidi a letos s naprosto skvělým programem vystoupí skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu, pokud ještě nemáte lístky, tak na našem webu casradio.cz je dostanete k předprodeji. No a ode mě už teď další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio ČAS.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio ČAS. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio ČAS.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Rádio Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio
3: Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:14. Slovo si bere Marcelka a máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že na desítkách železničních přejezdů přibydou kamery.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě. V ulici u Dubového mlýna blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Dvě vozidla bourala také v Třinci v Požárnické ulici. Komplikace v dopravě jsou i v Olomouci v ulici u podjezdu, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A největší problémy jsou aktuálně ve Zlínském kraji u Spytihněvy na hlavním tahu z Otrokovic na Uherské Hradiště. Na silnici se střetly dva kamiony s jedním osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na desítkách železničních přejezdů v Česku přibydou kamery. Nový Jičín nabídne nové bydlení a do české armády míří stále více nováčků. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku budou železniční přejezdy už více pod dohledem. Kamery totiž přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče i jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou anebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moci také snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize Altava Plus ale ministerstvo dopravy pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
2: Morava aktuálně.
0: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Podrobnosti dodává mluvčí města Marie Machková.
3: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich skolaudování je nabídne město pronájmu.
0: Vojenská akademie ve Vyškově přijme do základního kurzu rekordních 900 nováčků, což je o 400 více než obvykle. Armáda tak reaguje na vysoký zájem veřejnosti a potřebu navýšit stavy profesionálů i aktivních záloh. Ministerstvo obrany odhaduje, že letošní náborový plán splní díky obrovské poptávce na 133%.
2: Rádio Čas, sport.
0: A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek v 1 hodinu středoevropského času. Následovat bude finále.

0: Další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak dál.
3: Jsem sama doma.
2: Zveš nás?
3: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
2: Hele, tak jo, jak se vedou.
4: Musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
3: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
4: No, já jsem mi balil.
3: On to zkoušel několikrát.
4: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
3: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radiočas. Radiočas. Hity, které milujete.

Středeční odpoledne s rádiem Čas. Za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a podíváme se také, na co se ještě těšit dneska v podvečer v éteru rádia Čas. Do té doby ale další hity, které milujete. Zůstaňte s námi. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A jako první zvu na sobotu do Komenských sadů v Ostravě, protože tady proběhne mezinárodní setkání jízdních policií. Jedná se o tradiční prestižní akci, kde vystoupí nejlepší týmy městských policií a také jízdních jednotek policie České republiky. Akce pro celou rodinu a rozhodně neuděláte chybu. V sobotu můžete vyrazit také do Horní Suché na stadion SK Horní Suchá. Můžete se těšit na Den obce, kde vystoupí třeba Tomáš Klus, DJové, dětská zóna s promo týmem Rádia Čas a chybět nebudou ani atrakce pro děti. A tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy. Kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: 25. srp, nový den, posloucháte Rádio Čas. Dnes mimo jiné Mezinárodní den psů a proto taky řešíme a ptáme se, která psí rasa vás nejvíce učarovala. Na Facebooku přes 200 komentářů a já se je pročítám. Snažil jsem se najít nejčastější rasu a zatím to vidím na jezevčíka. To píše Jiřina, Sylvie, také Michal, ten napsal teda Yorkshire. Kdo si jednou začne s Yorkshirem, už nemůže nikdy jinak. No, tak dejte vědět vy ostatní. Pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Posloucháte Rádio Čas, léto se pomalu jistě chýlí ke konci a tomu odpovídají také některé letní dny, které už nejsou, co si budeme, zas tak teplé, už to ne vždy je na tu večerní grilovačku. A pokud byste přemýšleli, co udělat, tak máme tady tipy, na co se můžete dívat, ať už to jsou filmy nebo seriály, tak právě každou středu po 18. hodině v éteru Rádia Čas odstartuje pořad Film Time Rádia Čas s Tomášem Michalíkem. No a my se podíváme na filmové novinky, které ať už míří do kin, do televiz nebo jako filmy nebo seriály, tak které jsou ty pravé a u kterých dát radši palec ze ovladače pryč. Tak poslouchejte také po 18. hodině, já posílám další hity, které milujeme a posílám také nejčerstvější zprávy, které pro vás připravujeme. Jsme Rádio Čas.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
13: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
12: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
14: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelý 5 minut 15. hodina. Já v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy, také zprávy, ve kterých si povíme, že dětem v Česku se více kazí zuby.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích na Rudné ulici. Bourala tady dvě osobní auta, která blokují pravý pruh směrem na Porubu. Dvě vozidla také havarovala v Opavě v ulici u Dubového mlýna, právě tak jako v Třinci v Požárnické ulici. V Otrokovicích v Napajedelské ulici pak provoz omezuje střed dvou osobních vozidel a u Spytihněvy na hlavním tahu z Otrokovic na Uherské Hradiště se stále odstraňují následky srážky dvou kamionů s osobním vozidlem. Jezdí se tady kyvadlově a tvoří se kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dětem v Česku se více kazí zuby. V Ostravě vznikl Ladův park a Rožnov pod Radhoštěm chystá Dny sociálních služeb. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden naléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci ale mohou podle lékařů například pauzy mezi jídly, ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
2: Morava aktuálně.
12: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
14: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
12: Proměny se dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova.
1: Rádio Čas, sport.
12: A v italské Val d'Isole dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Vezveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, to mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Ne, musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No, on jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rád

Tak ještě jednou krásné odpoledne za celý tým Rádia Čas. Teď je to možná taková fáze dne, pokud se vás netýkají prázdniny a dovolené, že finišujete v práci po, málem jsem řekl, místo po ranní jarní směně. Ne, vysoce letní, ale prostě po ranní směně. Možná už se přesouváte z bodu A do bodu B a teď cestou na nákup si říkáte, tak si poslechnu nějakou hezkou muziku a ocením příjemnou společnost. Tak pokud to bude náš tým, jsme jenom rádi. Radím Soběslav Bednář jmenové dneska společně až do podvečera. Hodin a já vám přeju příjemný poslech a zdravím i na druhý konec světa, možná do jiných teplot, do jiného nebo na jiný kontinent a samozřejmě do jiného časového pásma, kdykoliv přes internet online na cazradio.cz. Takže hezkou středu a užívejte čas s námi.

0: Krásný čas, rádiem čas, odpolední pohoda, pokud máte tendence zapomínat na svátky, tak jenom připomínám, že až do půlnoci byste měli nějak odbavit luďky, pardon. Jo, konec konců je to i můj bratránek vzdálenější, protože dneska mají svátek, jo, takže pořád můžete obejmout, pokud je součástí vaší rodiny, poslat SMSku nebo prostě jenom napsat, hele, myslím na tebe, hezký den. Mě až překvapilo, bylo to včera, že jo, během mého svátku, během Radimu, kolik lidí si vzpomene, kde všude jim to cinkne, dokonce i pár minut před půlnocí to ještě někdo stihl. No, nicméně nebudeme tady povídat jenom o svátcích a dodávat vám další porci muziky, jinak hity připraveny, o tom žádná. Já bych se chtěl trošku podívat na ten příští týden. Pravda, je to trošku provokace, že jo, protože pro některé z vás pořád čas prázdninový a dovolenkový, ale opravdu příští týden, tuším, že v úterý začne nový školní rok a my kluky a holky možná ten první den symbolicky odvedeme do školy a potom, pokud jsou přece jenom trošku větší nebo dáme jim svou důvěru, tak je budeme pouštět sami, pokud to bude jenom trochu možné, pokud si na to troufneme. A tady by bylo dobré dávat pozor na obou stranách, ať už v rolích rodičů, samotných dětí, ale taky třeba účastníků silničního provozu. Já bych možná vypíchl krásnou cestu a možná doporučuji webové stránky bezpečnější.ostrava.cz, která vás krásně navede na to správné místo, kde vám poradí v podstatě se vším potřebným. Třeba to, jak právě s Capartem nacvičit nejenom cestu do školy, ale třeba i do kroužků, které si potom budou vybírat, jak se bezpečně pochybovat, bez pochyb pohybovat, jedno cečko, jak to změní, že jo, po chodníku a přicházet silnici a tak dál, bezpečně cestovat MHDčkem. Tak já byl mladý dospělý, ještě se bál cestovat vlakem, jo, takže v dnešní době hold už to chce nacvičit trošku dřív, protože, jak se říká, připraveným štěstí přeje. A my tomu dáme takový pomyslný, jak to mám říct, pomyslnou startovací čáru toho prvního, kdy vyrazíme opět mezi vás, to už je taková tradice, a tentokrát strávíme ten začátek školního roku 2026-27 na základce nebo u základní školy v Proskovicích. Nejenom naši kolegové moderátoři, ale i naše sluníčka, hostesky. Ano, přímo i naše sluníčko, takže se s ním budete moci vycvaknout a třeba si s ním bezpečně přejít nějaký ten chodník nebo přechod, ale ono to bude mnohem víc, takže ať už budete v okolí a nebo poslouchat v přímém přenosu na vlnách Rádia Čas, takže 1. září se na vás těšíme a to dáte pravou nohou a nejenom ty školní povinnosti, ale samozřejmě cestu tam a zpátky. Takže ještě jednou bezpečnější.ostrava.cz. Já vím, bylo to trošku delší, ale hold, co si budem povídat, je to podstatné.
1: Hity, které milujete.

0: tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
3: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
4: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
3: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
4: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
3: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
5: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství Klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Já bych se chtěl pozdravit za celý tým Rádia Čas. Radím Sobislav Bednář, jméno mé, za chvíli bude 15:30, já vám přeju krásné odpoledne. A když se podíváte do kalendáře, tak tam není třeba jenom Luděk, ale i pejsci mají svůj svátek a tak úplně logicky dneska od rána sondujem a ptáme se vás, jestli máte třeba oblíbenou nebo tak jako pro vás roztomilou rasu pejsků, ať už ho máte doma nebo si o něm sníte. Pokud máte slabost třeba pro voříšky, napište nám i tohle, nebo namluvte, o jak je libo, a klidně, pokud jste spíš kočičí, tak přiznejte i to, jo? Ale prostě stále komunikujeme, buď to přes Facebook, tam je toho strašně moc, nebo WhatsApp číslo 77 66 12 800. Například Hanka nám napsala, já jsem sice na kočky, ale kdybych si pořizovala psa, tak bych si pořídila toho, co mají v prezidentský kanceláři, ten je boží, aby nedošlo k mílce, myslím tam toho brabantíka nebo gryfonka, co mu říkají Matýsek. No dívejte se, co se člověk nedozví. Další hodně zajímavá, a jsem rád, že jste se otevřeli, že jste takový upřímní, od Radany. Miluju československého vlčáka a vlastně i vlky jako takové, ale vím, že o něm můžu jenom snít. A tak mám kluka čivavu, to je ale rozdíl velký teda. V minulosti jsme měli německou dogu, maltézáka, rodiče boloňského psíka, křížence labradora, vlčáka, všichni jsou už za duhovým mostem, ale v srdíčku je mám pořád. Mimochodem, co se týče těch míšenečků nebo kříženečků, tak opravdu hodně. A mě docela překvapilo, že tam není moc

0: co by člověk čekal klasiku, že jo, buď to labradorů, retrieverů, ale hodně, hodně, buď to teda čeští nebo českoslovenští ovčáci, klasičtí vlčáci a podobně, takže máte svůj vkus a to se mi líbí. Cením upřímnost, třikrát hav, jednou mňau, protože i na kočičky dneska myslíme, samozřejmě. Pojďme se podívat ven, jak bude v podstatě zítra. Myslím, že jsou to dobré zprávy pro ty další dny před koncem týdne.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Ve čtvrt

Vyhrajete. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, s Radimem na Radio Čas. Já vám přeju krásné odpoledne. Za chvíli koukám se, bude i Miley Cyrus a její stránky. V podstatě na sociálních sítích sleduju teď hodně bedlivě, protože její úžasná kmotra a moje milovaná, opravdu milovaná zpěvačka, herečka, filantropka, skladatelka, až toho bylo, Dolly Parton včera zemřela. No, přímo na Radima. 80 let jí bylo a byl to takzvaně rychlý proces od toho nahoře. Dolly byla velká životní bojovnice a já jsem si osobně myslel, že tady bude až do stovky. Konec konců, jako kdybyste se někdy začetli do jejího příběhu, tak je to zážitek s velkým Z. No a právě Miley, jak říkám, byla její kmotřenka, v podstatě to byla její milovaná tetička, která hrála třeba i v úspěšném seriálu Hannah Montana. A třeba, že se vyjádřil už prakticky celý svět pomocí Facebooku, Instagramu, tak Miley pořád mlčí, protože myslím, že to musel být velký šok. Takže uvidíme, co se nakonec dozvíme. A už jsem si párkrát i poplakal. Mimochodem, v rámci toho zkoumání života, tohohle fenoménu, který teď propojil prakticky celý svět, jsem si vždycky říkal, jak se změnila ta úžasná, ona byla taková krev a mlíko Dolly Parton, první půlku své kariéry a v té druhé, v půlce 80. let, neuvěřitelně zhubla, jo? Bylo to takové jeste s rozumem během jednoho, dvou roků. A představte si, prý za to může Sylvester Stallone. Sly Stallone, se kterým natočili takovou ne zrovna úspěšnou komedii, ale mě hodně bavila, kde si Sly zahrál nejprve taxikáře a potom úspěšného country zpěváka. No a právě on ji trošku zasvětil do životního stylu, tedy zdravého životního stylu, do cvičení, protože ona říkala, že spoustu těch věcí a bolístek na duši občas zajídala, taková jižanská holka, tak ji představil nízkosacharidovou stravu a té prý se držela potom až do konce života, s tím, že si občas krásně jižansky o víkendech zahřešila, takže a prý skvělá kuchařka byla. No a takhle bych mohl pokračovat, ale jak říkám, letem světem, internetem vidíte, jak je lidi zbožňovali, já jsem jeden z nich, dneska si možná dáme nějaký ten film na památku a vám den plný dobrých zpráv, už žádné jobovky, hýčkejte se a další muzika připravena s Radimem.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
12: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Den ne pod psa, ale pro psa na Rádiu Čas, protože ano, Hafanu jsme dneska trošku věnovali ráno a vlastně i celou středu, pokud chcete se podělit třeba o hafíny, pro které máte slabost, tedy nějaká rasa. Ivy píše, bo to bude asi Ivy, že jo, tak nikdy jsem se nechtěla, tak nějak jsem se svou drahou polovičkou k němu přišla, říkala jsem, nebudu se vůbec starat a nakonec díky zlomenému kotníku drahé polovičky jsem na cvičák chodila já. Pravda, vysvědčení, které jsem tam dostala, bylo spíš o tom, jak jsem já zvládla psa a ne jak zvládl výchovu pes, ale jsem za to ráda, naučil mě hodně i běhat vlastně, tolik zážitků, co jsme zažili, ty zůstanou v srdci navždycky, byl to, a teď pozor, malamut. Druhého jsem si pořídila, ale vlastně jsem už nikdy tolik nevěnovala a nedostal nikdy tolik lásky jako ten první. Nicméně jsem extra vděčná, protože měsíc, kdy jsem si ho přivezla domů, jsem i po dlouhé době otěhotněla. Ten současný pejsek se jmenuje Encanto, tedy španělský zázrak, to jsem netušila, že mi vlastně ten zázrak opravdu přinese v podobě těhotenství. A to jsou takové malé velké příběhy, kterými nás zahrnujete a já si toho moc vážím. Za celý tým Rádia Čas díky moc. Kdyby něco, Facebook a WhatsApp číslo je 776612800, tam klidně můžete namluvit i audiosprávu, my vás vždycky rádi slyšíme. Tak co je nového? Zprávy v celou připraveny a vám všem pohodové odpoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: 20,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Třebovicích. U Teska ve směru na Opavu se mění semafory. Dopravu řídí policie, tak počítejte s lehkým zdržením. U Milotic na Hodonínsku na hlavním tahu ve směru na Kyjov havarovalo osobní auto. A dopravní komplikace jsou také na Blanensku, konkrétně u Boskovic na silnici ve směru na Svitávku. Bourala tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Platy ve veřejné sféře čeká převrat. Ve Zlíně se rýsuje nová čtvrť Březnická a Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od ledna příštího roku by se měly výrazně změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejvíce se změna dotkne lidí v nejnižší kategorii. Tam spadají například úředníci, pracovníci v kultuře a nebo nepedagogičtí zaměstnanci škol. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě. Ta se zvýšila na bezmála 25 tisíc korun. Podle odborů se jedná o revoluční změnu.
2: Morava aktuálně.
0: Ve Zlíně se rýsuje už nová čtvrť Březnická. Rada města schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. A co všechno nová lokalita nabídne, to už nám prozradil primátor města Jiří Korec.
3: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak k nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválení vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
0: Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla ve velmi špatném stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Nový mostek odolá i stoleté vodě a hotovo bude na jaře příštího roku. Upravena bude i související cyklostezka.
2: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku z Tajvanu zdolala 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže i Daria Vidmanová, která v Mexiku porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3. Čtvrtek bude slunečný a provázet nás budou teploty od 25 do 29 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak dál.
5: Jsem sama doma.
4: Zveš nás?
5: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
4: Hele, tak jo, jak se vedou.
6: Musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
5: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
6: No, on jsem mi balil.
5: On to zkoušel několikrát.
6: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to má cenu.
5: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krátce po 16. hodině, odpolední čas, rádiem čas a taky Radimem. Je to silné datum, 26. tak nějak uprostřed týdne ztracené, ale jak říkám silné. Dneska se vás ptáme na oblíbené, nebo tak jako prostě ňuňané rasy pejsků, které vám učarovaly, protože dneska je den psů. Je ale pozor, i světový den třeba toaletního papíru. Gurmáni by si mohli koupit... jestli to dobře překládám, třešňový nanuk. I třešňové nanuky mají dneska svůj den a připomínáme si taky slavnou tradici ve městě Buñol ve Španělsku, snad to říkám správně, La Tomatina, házení rajčety a podobně. Tak to všechno je tak nějak spjaté s dnešním datem, ale... Počkejte, já jsem měl nějakou myšlenku, jasně to nejpodstatnější. My už jsme do ráno, jo, mrkli do kalendáře. Tentokrát se ptala Lenča, odpovídal jsem já, pomáhal mi kolega Martin Fabík. Mimochodem zítra si dáme opáčku ve stejné sestavě i se stejným tazatelem. Takhle, jako dali jsme to se ctí, párkrát jsme zaváhali a vy se dobře bavte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak dnes je Mezinárodní den psů a já pro vás mám první psí otázku. Jaké rasy psů hrály hlavní roli ve filmech? Takže jenom odpovídejte ty rasy, jo? Mm-hmm. Beethoven.
0: Nosí soudek Bernardin.
3: Jo. Ano. Marley a já.
4: Zlatý retriever.
3: Ano. Lesí.
0: Kolia.
3: Ano. Komisař Rex.
4: Vlčák.
0: Ovčák nebo...
3: Jake a Tlusťoch.
4: O, to neznám.
0: Anglický bulldog?
3: Ano. Ale tohle je spíš pro rádio, jestli se pamatuje, lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.
0: Už zase.
3: Jo.
4: No to jsme se už bavili.
0: Takhle, není to Brabantík, že jo? Protože není, já jsem to Brabantík. Říkal Brabantík, no. Takže řekneš mi první písmeno, mi to možná cinkne jenom.
3: G.
0: Gryfon. Gryfonek.
3: Ano.
0: Jo, jo.
3: Super. Hele, poznejte herce podle filmů. Moje první láska. Party Monster.
0: Moje první láska?
4: Nechytám.
0: Mekulaj Kalkin?
4: Sám doma? Jo?
3: Ale pojďme k filmu Sám doma, který byl až na chvostu té nabídky. Jak se jmenovala hlavní postava Sám
4: Kevin.
3: Doma?
0: McAllister.
3: Ano! No a jak se jmenuje film, ze kterého pouští Kevin větu pro prodejce pici a drobný synech?
4: To je boží ukázka, ale...
3: To je boží ukázka, boží. Že? A jak se jmenoval ten film?
4: No, otázka je těžká, ale... Tam to bylo hodně dobře řečeno. Ty fráze někdy používám.
3: On se tam ukázal i ten název, podle mě, jak to pouštěl.
4: Cítím tě až od výtahu.
3: Jo, přesně. Tak jo, dám vám možnosti, jo. Angels with Filthy Souls, Gangsters, anebo Devil with Gun.
4: No, tak to poslední.
3: To je fakt spíš jenom taková perlička, pikoška. Je to Ačko, Angels with Filthy Souls.
0: A suma sumárum, když tak říkám, jak jsem povídal před chvílí, že jsme prošli se ctí, tak jako bylo to trošku takové umlousané, Lenča přivřela obě oči, no a zítra po 7. hodině si dáme opáčko s jiným datem.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zpět. Kopec muziky, hity, které milujete, ale taky zajímavá čísla. Dneska jsme trošku víc věnovali pozornosti pejskům, protože 26. srpna je psí den. Koukám třeba na nejvyšší obsah historie a já si ho vybavuju, dokonce i doprovodnou fotografii. Byla to německá doga, samec Zeus ze Spojených států amerických. V kohoutku měl necelých 112 centiáků a po zadních se vytáhl, myslím, že tam byl vyfocený s paničkou, až na 226 centimetrů, jo? Takže v podstatě pánečku, člověk a půl. A to ještě málo. Naopak nejmenší pejsek byla fanečka Chihuahua, taky ze Spojených států, Miracle Millie, nebo Miracle Millie, záleží na výslovnosti, v dospělosti měřila pouze necelých 10 cm. No a nejtěžší pejsek historie, tomu bych se asi kategoricky jako svou staturou nebo štaturou, já nevím, podoba nejvíc, tak byl anglický mastiff Zorba, to je ctihodné jméno. Opět Spojené státy americké, je to neuvěřitelné, vážil... Jo, takhle, ono je to na libry, jestli to chápu dobře, to znamená, musím si to přenést 156 kilásků, říkám to správně, 156 kilásků, jo. Oni totiž původně uváděli 343, ale to bylo z liber a prý je to nějaký omyl, který se s ním Bobkem ze Zorbou táhne strašně dlouho, no. Bože můj, to ani nejtěžší člověk historie snad tolik neměl. No, možná měl, ale zkrátka, teď je to o vás a o tom, jestli máte slabost pro nějakou psí rasu, jestli jste třeba věrní jedné psí rase celý život, nebo to střídáte a pokud vám přijde nějaký krasavec, nějaký voříšek z útulku, tak berete. Takže pudl ve všech rázech, tak to píše Hanka na Facebook Rádia Čas. Ivanka hlásí, že Cane Corso, oddaný, poslušný, přitom velký mazel, důstojný, ale umí i blbnout, velmi kontaktní. Šárka hlásí, že miluje všechna zvířátka, francouzský buldoček ale je pro mě a mého manžela nejkrásnější a nejúžasnější rasa. Pejsci, to jsou naše děti. No a konečně jsme se dočkali, protože jsme ráno s kolegyní Lenčou taky řešili, jakože toho zas není tak moc těch typů. I Stafforda tady máme. Staffordský bulteriér, láska na celý život. Droga neléčitelná, ovšem neškodná. To je krásně řečeno. Takže nemusí to být jenom nejlepší přítel člověka, ale taky droga neléčitelná, ovšem neškodná. Jo. To je opravdu krásná závislost. Tak jo, třikrát hav, jste úžasní, pište, nahrávejte a nezapomeňte, kdykoliv i online jsme pro vás na cazradio.cz.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulu,

0: Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
3: Slyšíte ty zvuky?
4: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
3: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
4: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
3: A vstup je zdarma.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Rádio Čas.
5: Hraje.

0: Je to nádherný song. Já mám pocit, že zraje, nebo takhle, jako když uděláte dobré jídlo a dáte ho do lednice, ať si tam jako sedne a potom přijde návštěva za den, za dva, a vy zjistíte, že to jídlo je ještě lepší a že je můžete pohostit, tak mám pocit, že si krásně sedá i tahle ta spolupráce Evy Farné s Mirajem. Další muzika je připravená, prostřednictvím Rádia Čas posílám i pár tipů, jak se dobře hýbat a někdy dokonce přitom i zahřát, a nemusí to být jenom sportem.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Zdravíme, protože nás tam poslouchají i naše parťáky do lezeckého centra Hangár, které má svou pobočku v Brně, ale taky u nás doma, protože naše centrála je v Ostravě, takže v Ostravě můžete si zalozit spousta druhů lezeckých tras od absolutních začátečníků, tam to máte i zprůvodci, až pro profíky, kteří si prostě chtějí trénovat, dobré bistro k tomu, jako co nám schází. No a kdybyste potom pohyb chtěli v terénu, tak počkejte, dneska je 26., to znamená, no vlastně už za 4 dny, na konci tohoto týdne 30. jste zváni, a myslím, že má být i slušné počasí, do inline parku Sareza. Ještě jednou, 30. inline park Sareza a další akce Kolečko spojuje CZ. Tam mrkněte na webovky, protože tam najdete všechno potřebné. Kolečko spojuje CZ. V podstatě si zajezdíte v trasu, jednoho kola je třeba 1200, kolik jich budete chtít ujet nebo ujít je úplně jedno, ale je to pro dobrou věc. Tentokrát se penízky vybírají na úžasného Páťu, který, no víte co, jak říkám, mrkněte na webovky, tam je celý jeho příběh, abych tady nezestručňoval. A jak říkám, kategorie jsou jak pro dítě, dospěláky, pro celé týmy, i ty, kteří prostě přijdou jenom proto, aby darovali nějaký ten peníz. A to kolečko, to je na místě, protože vy pojedete na inline bruslích, můžete využít koloběžku, opravdu i kolečkové křeslo, invalidní vozík, já nevím, handbajky, máme z kočárky udělat si výlet a prostě dát si kolečko symbolicky, a jak říkám, zahřeje to nejenom pohybem, ale taky tím úžasným pocitem na duši, že člověk pomohl. Kolečkospoje.cz a tým Rádio Čas rozhodně bude s vámi u toho.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už oteplí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až polojasno s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.

0: Pokud se přesouváte z bodu A do bodu B, pokud máte dovolené prázdně nebo jak říkám z práce a nic si vám nechce psát, tak nemusíte vůbec, ale pokud chcete přispět svou troškou do mlýna, tak samozřejmě, a jde to vidět, že i ten WhatsApp pospává, nám můžete napsat a já už se teda s dovolením zeptám kolegyně Marcelky Fabiánové, ahoj, ahoj.
1: Hezké odpoledne.
0: Jsem tě trošku vytrhl od práce, protože v celou pro nás máš další aktuální zprávy, ale nemůžu se nezeptat, Marcelko, dneska je i den pejsku, regulárně den pejsku. A mě zajímá, a nemusí to být jenom co si chovala, ale jestli jsi měla někdy jako v životě slabost pro nějakou psí rasu, nebo jestli jsi byla na voříšky, anebo vůbec nejsi jako kočičí, teda pardon, psí lady, tak.
1: Tak já to mám takové poměrně jednoduché, já jsem milovník všech zvířat, kromě nějakých robáků nebo něco, ale nikdy jsem tak jako ke psům nějak jako extra netíhla nebo ke kočkám.
0: Já tomu říkám, nepotkali jste se.
1: Prostě jsme se nepotkali. Až do jedné doby, kdy má dcera si koupila pejska. A to jsem pochopila vlastně tu podstatu všech těch pejskařů. Já jsem se na toho psa podívala a byla to láska na první pohled, protože jsem se začala smát. A když jsem se na toho psa dívala čím dál tím díl, tak jsem se čím dál tím více smála, ale nebyla jsem pod práškama nebo něco, ani opila. Prostě to je veselý pes, jmenuje se Vestík.
0: Vestíka má, ano, dneska jsme taky zmiňovali. Je to akční pejsek hodně.
1: Je to takový akční pejsek, no tak pochopitelně, že tak jako i lidé, i ti pejsci mají různou povahu, takže viděla jsem už pejska, nebo jsem se s ním setkala Vestíka, který byl takový fakt jako aktivní, jo, ty agility, on by dělal všechno, ale pak jsem měla takového mazlivého, byla to Fenečka, takže miluju Vestíky a až jednou budu hodně stará, tak si toho Vestíka určitě pořídím, protože i když on jde takhle a díváš se na něho zezadu, tak má takovou rozkošnou dubku. A je to strašně srandovní.
0: Se musím podívat, jestli jako v té, jestli, jasně, protože oni mají taková specifická ouška,
1: ano, ano,
0: takové jakoby trojuhelníčky nahoru, říkám to správně. Je to on. Jo, jo, jo. Naprosto ti rozumím.
1: No vidíš to, hned se začal smát.
0: Jo, ano, už smívám, přesně jak West Highland White Terrier, ať je to úplně přesné. Mimochodem, Marcelko, ty se dneska pravý opak, ty jsi Lady in Black, tedy dáma v černém a ty šaty ti neuvěřitelně sluší.
1: Vážně?
0: Jsem ti chtěl jenom říct, protože to má skvělý střih.
1: Hele, tak to jsem vyštrachala od někud ze spodu ze skříně. No ale děkuji.
0: Štrachej dál, děvucho.
1: Jo, díky,
0: no,
1: díky.
0: To sluší. A těšíme se na zprávy v celou a vám všem pohodový den. Pište, když tak, anebo nahrávejte, nebo fočte ty svoje mazly na 7766 12800.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: Houstone, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
13: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
12: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
16: Jedu vlakem Českých drah.
17: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
18: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
19: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
20: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
21: Radio Čas.

0: Za chvíli bude 17 hodin, čas na zprávy s Marcelkou, jak jsme slíbili, včetně dopravy. Já bych jenom chtěl připomenout, protože člověk si říká jako prázdniny, dovolené, oni snad zapomněli. Ne, pořád probíhá předprodej na narozeninový megakoncert Rádia Čas. A najednou, takhle, vlastně už to máme za sebou, už jsou to jenom necelé 3 měsíce, protože 21. minulý týden jsme začali ty 3 měsíce odpočítávat, takže 21.11. Ostravar Arena a velké, opravdu velké koncerty Olympiku, Davida Kollera, Leny, byl speciální host Marpo a víc než hodinová velká show, jedinečný koncert Europe, široko daleko nebude. Pánové slaví letos 40 roků od vydání Final Countdown, stejnojmenného hitu a desky a tým Rádia Čas bude u toho a bude to velké a vy doufám taky. Takže casradio.cz, všechno podstatné tam, včetně vstupenek, abyste si ještě pořád vybrali místo v hale. Nebojte, najdete a krásně si se proklikáte. Já vím, že se nebojíte, ono se to tak říká, ale prostě myslím to vážně. Tak jo, popojedem.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči aktuálně pozor na dálnici D35. U Olomouce komplikuje provoz havárie osobního automobilu přímo na sjezdu z dálnice. K nehodě došlo na 276. kilometru u Velkého Týnce ve směru na Mohelnici. V Jihomoravském kraji stále trvá vážná situace u Doubravníku na Brněnsku. Na silnici ve směru na Černvír havarovalo osobní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na desítkách železničních přejezdů v Česku přibydou kamery. Nový Jičín nabídne nové bydlení a do české armády míří stále více nováčků. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku budou železniční přejezdy už více pod dohledem. Kamery totiž přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče i jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou anebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moci také snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize Altava Plus ale ministerstvo dopravy pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
1: Morava aktuálně.
0: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Podrobnosti dodává mluvčí města Marie Machková.
2: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a zchátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město pronájmu.
0: Vojenská akademie ve Vyškově přijme do základního kurzu rekordních 900 nováčků, což je o 400 více než obvykle. Armáda tak reaguje na vysoký zájem veřejnosti a potřebu navýšit stavy profesionálů i aktivních záloh. Ministerstvo obrany odhaduje, že letošní náborový plán splní díky obrovské poptávce na 133%.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek v 13:00 středoevropského času. Následovat bude finále.

0: další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak dál.
3: Jsem sama doma.
2: Zveš nás?
3: Ne. A já nikdy nejsem sama doma, to mám dva kocoury.
2: Hele, tak jo, jak se vedou.
4: Ne, musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
3: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
4: No,
3: já
4: jsem mi balil.
3: On to zkoušel několikrát.
4: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to podle má cenu.
3: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.

0: které milujete.
1: Tak se podívejme, horké novinky v celou a teď krátce po celé, i když ono už je to tak jak trošku na hranici bulvárku. Řešili jsme to před pár dny i s kolegyní Lenčou v raním Dobré ráno Moravo. Zmiňovalo se, že princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se po 6 letech za velkou louží vrací do Velké Británie, nebo by se měli vracet. A videa, jak se tak jako dovídám, tak už přiletěli do Británie. Takže 6 let stačilo, o těch důvodech se pořád ještě spekuluje. Jenom se ví, že někde za Londýnem si hodlají pořídit nějaké soukromé bydlení, ale jestli je tam zavolala práce nebo přece jenom rodina a nějaká ta rodinná historie a přece jenom nějaké ty povinnosti, to se necháme překvapit. Možná Meghan bude něco točit a bude to právě ve Velké Británii. Já myslím, že se o tom hodně bude psát na konci prázdnin. Zůstaňte s Rádiem Čas a třeba se dozvíte víc.

0: Pánečku, dneska byla spousta rozvrtěných ocásků. Bože, co jsem to použil za výraz. No prostě, jenom tě říct, že dnešek slavíme tak jako den pejsku, to znamená, pokud máte hafana 2 nebo 10, je mi to úplně jedno, tak je můžete potěšit nějakým tím pamlskem navíc, protože jako napříč světem mají svůj svátek. Já jsem trošku sondoval, jestli jste na voříšky, na různé kříženečky, anebo máte prostě rádi jako nějakou rasu pejska, která vám učarovala z toho či onoho důvodu. Někdy díky povaze, někdy kvůli tomu, jak je to krásný hafan a podobně, někdy prostě, že má tu jiskru v oku, takže klidně ještě využijte možnost, hoďte nám zprávu na Facebook nebo WhatsApp, číslo je 776612800. Dobrý den, počkejte, tady jedna jako z vlaštovek z dnešního dne. V mém dětství to byli němečtí ovčáci, úžasní hlídači, píše nám Milena, jo. V době, kdy jsem měla děti, tak dlouhosrstí jezevčíci, úžasní, nezapomenutelní, hlavně poslední besy. No a ve stáří u nás rasa, o které jsem předtím nikdy neslyšela, faraonský pes. Zase miláček, i když trošku složitější povaha, ale miluju ji jako všechny předešlé. Díky moc, to je ukázková zpráva. My jsme se zasundovali v ulicích Moravy a Slezska s mikrofonem a tady je výsledek a tady opravdu platí každý pes jiná ves.
1: My jsme od malička měli dalmatina, takže to je pes, kterého miluju a vždycky bych ho chtěla. Taky roztomilý, taky jiný než ostatní psy, no.
2: Tak jako já pejska doma sice nemám, ale bratr má s přítelkyní a mají borderku. Ta je super. Ta je šikovná, mazlivá. Oni jsou takové chytré docela.
3: Zlatý retriever, protože je hravý a že se mi líbí.
4: Tak je to jorkšírský terier, protože bydlím v bytě, takže jsem potřebovala malého pejska a zároveň chodí rád na procházky, takže mě to baví s ním.
0: Jak říkám, kdybyste se chtěli podělit fotkou anebo třeba hlasovkou, ještě jednou WhatsApp rádi je časy vám k dispozici. Díky moc, zlatí jste.
5: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
6: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Toyota letos představuje

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Chce se bavit.
1: Pozdravení odpolední za celý tým Rádia Čas s Radimem. Doufám, že se máte fajn. Takhle, člověk má pořád představu, že všichni přijeli z práce domů, jo, ale někdo má odpolední, někdo jde na doční, někdo nás vůbec neposlouchá, takže ani zdravit nemusím. Někdo si užívá prázdniny, dovolené na druhém konci světa, ale zkrátka, kdybyste to měli blízko na Moravu a do Slezska, tak jenom z Kuzmo připomínám, že na dveře klepou úžasné akce. Třeba v sobotu 29. v Komenského sadech v Ostravě mezinárodní setkání jízdních policií. Je to tradiční prestižní akce s bohatým doprovodným a hlavně ukázkovým programem, jo? Takže se můžete stavit. Pro změnu den na to, 30. do Kolářových sadů na chutě kraje prostě. Jo? To znamená místní regionální pokuchytiny, ještě no, bože můj, to chce asi další kave. Místní a regionální pokuchytiny, já to neřeknu, místní a regionální pochutiny doprovodný program, víte co, více na chutěkraje.cz, ať vás to nasměruje. A zpátky ještě o den, ještě jednou 29., abych nezapomněl, od 13 hodin, Den obce Horní Suchá. Bohatý doprovodný program, jako jeden z hlavních hudebních hostů, třeba i Tomáš Klus, dětská zóna, třeba i s promotýmem Rádia Čas, a myslím, že i počasí by nám mělo přát, takže mrkněte když tak na hornisuchá.cz a ono vás to krásně nasměruje. Já bych řekl, že vlastně všechno podstatné i o akcích, kde se nacházíme my, třeba i s naším sluníčkem, najdete i na časáckém webu casradio.cz. Aby toho nebylo málo, je tam i krásný odkaz na předprodej lístku na náš listopadový megakoncert. Jenom připomínám, já vím, že víte, jenom připomínám.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Přijme kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Které milujete.

0: Yeah.
1: Hity, které milujete, ale pozor, taky filmové perly. Jasně, že vám nebudeme promítat celé filmy, spíš vás, konkrétně s kolegou Tomášem Michalíkem, zavedeme už po 18. hodině do světa stříbrných pláten. Mrkneme se třeba i na premiéru filmu Osamělý vlka. Já bych to nechal na Tomovi, takže za chvíli si můžete udělat filmovou siestu, ale s rádiem Čas. Kopec muziky k tomu. No a moje maličkost se bude těšit opět zítra, takže společně s Lenčou vám popřejeme krásný čtvrteční čas s rádiem Čas už z rána. Naše Dobré ráno Moravo startuje už v 6:00, ale to bych hodně předbíhal, že jo? Středa ještě neskončila a užívejte čas s námi.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
10: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Nákupní centrum Géčko.
1: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.

0: Řidiči aktuálně pozor v Olomouckém kraji. Provoz tady komplikuje havárie osobního auta na dálnici D35 u Velkého Týnce. Vozidlo bouralo přímo na sjezdu na 276. kilometru ve směru na Mohelnici. Dopravní komplikace jsou také u Lukavice na Šumpersku, kde na silnici číslo 44 sjelo osobní auto mimo vozovku. A se zdržením počítejte i v Brně-Jundrově. V ulici Veslařská se srazila dvě osobní auta a doprava je tam vedená Kyvadlově jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dětem v Česku se více kazí zuby. V Ostravě vznikl Ladův park a Rožnov pod Radhoštěm chystá dny sociálních služeb. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden naléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci ale mohou podle lékařů například pauzy mezi jídly, ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
0: Proměny se dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v italské Val d'Isole dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Ne, musíš a... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No, já jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Film Time na Rádiu Čas.
4: Přesně po týdnu všechny vítám u nového Film Timeu. Je tady poslední týden prázdnin. Jestli to uteklo nebo se to táhlo, tak to je asi individuální. Ale během prázdnin bylo na co chodit do kina a stejně tomu bude i v těchto dnech. Takže pro vás dnes budu mít dvě premiéry, ale také rozebereme, co se čím dál tím častěji dá zhlédnout na velkém plátně. Nejdřív tady ale mám zprávu pro všechny fanoušky série Piráti z Karibiku.

0: Upřímně byla otázka času, kdy se oznámí nové pokračování ze světa odvážných námořníků a pirátů. Přece jen dosavadních 5 filmů utržilo přes 4,5 miliardy dolarů. Nikdo si však netroufal říct, v jaké to bude podobě, jestli komplet restart, nebo se vrátí i nějací původní hrdinové. Nejnovější zprávy pak vzbudily naději na návrat kompletní hlavní trojce v podání Orlando Bluma, Keira Knightley a hlavně Johnnyho Deppa. Že s ním probíhá jednání, tak to potvrdil přímo producent Jerry Bruckheimer. Vypadá to nadějně, ale podle mě si Depp řekne o pořádný balík dolarů. A není se čemu divit. Studia od něj předtím dali ruce pryč na základě nepotvrzených obvinění. No a jestli ho budou chtít zpátky, asi je to bude něco stát. Pár peněz asi pustí i Jack Black. Oblíbený komik a hudebník totiž v tomto týdnu slaví narozeniny. Ale o tom až za chvíli.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Thomas Jacob Black se narodil 28. srpna v Santa Monice. Jeho maminka mimochodem pracovala na Hubbleově teleskopu. No ale po rozvodu rodičů v jeho 10 letech zůstal žít se svým otcem, ale pravidelně navštěvoval i mámu. No už ve 13 si zahrál v televizní reklamě a na střední škole se poté začal věnovat divadlu. Po zanechání studia na Kalifornské univerzitě se tu a tam objevil v nějakých miniroličkách různých seriálů, později také filmů a počátkem nového milénia došlo na významnější role. Hlavně to byly snímky Pekelná ženská a Těžce zamilován. Tyhle dva filmy s něj udělali globální hvězdu, ale potom přišel ještě jeden průlom, a to film Škola roku.
2: Budete nás něco učit, nebo tu budeme jen tak sedět?
3: Dělejte si, co chcete.
4: Učitel by nás měl učit.
3: Kromě toho, Freddy! Co bys rád dělal?
2: Nevím. Něco pálil.
3: Tak si dej přestávku a něco zapál.
1: Tenhle film s něj opravdu udělal velkou hvězdu, kde naplno využil kromě komediálního talentu i ten hudební. Jack Black je skvělý kytarista a zpěvák. V roce 1994 založil s kamarádem Kyle Gassem kapelu Tenacious D. Spolu pak zazářili v dalším filmu Králové roku. Z dalších rolí můžu zmínit nedávné Jumanji, Minecraft, jeho dubbing v Mariovi nebo Kung Fu Pandě, ale také třeba vážnou roli v King Kongovi. Jack Black je jeden z nejoblíbenějších komiků Hollywoodu a my mu přejeme všechno nejlepší.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas. Shine bright like a diamond.

0: Na rádiu Čas.
1: Tak a pojďme na premiéry. V tomto týdnu se na plátna kin vrací režisér Ridley Scott. Ani v 88 letech nehodlá odpočívat v důchodu. Naopak má v plánu celou řadu filmů a momentálně do kin posílá novou adaptaci knihy Petra Hellera The Dog Stars. U nás to tedy bude pod překladem Vzhlížet ke hvězdám. Jedná se o postapokalyptický příběh odehrávající se ve světě, kdy většinu lidstva zahubila pandemie brutální formy chřipky. Nutno dodat, že tento román vyšel v roce 2012, tedy ještě opravdu dávno před covidem.
2: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
3: You gotta have something to haunt you, right? Otherwise you might get lonely.
1: V hlavní roli se objeví vycházející hvězda Jacob Elordi a starý mazák Josh Brolin. Rejža Ridley Scott i tady trval na klasickém přístupu, co se týče triků. Při natáčení leteckých scén trval, aby byl ve stroji reálný pilot. No a natáčelo se v pustinách Nového Mexika. Jo a co se týče filmů slavného tvůrce. Příští rok to bude rovných 50 let od jeho debutového filmu Soupeři. Jak se povede jeho novince, o tom se můžete přesvědčit sami už tento týden.
0: Film Time na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
11: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
6: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin jeden český a popravdě hodně ambiciozní film Osamělý vlk. Natočil ho režisér Ondřej Veverka a jedná se o poctu českému letci Josefu Františkovi. Během bitvy o Británii ve druhé světové válce se z něj stal nejúspěšnější zahraniční pilot. Člen 303. polské stíhací perutě RAF dosáhl během této bitvy 18 potvrzených sestřelů nepřátelských letadel.
2: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru a přesto klid.
1: Ve filmu nahlédneme na jeho cestu do služeb letectva, ale na postavu Josefa Františka se budeme dívat i z jiného úhlu. V soukromí byl spíše samotář a často se dostával do konfliktů, hlavně co se týče disciplíny. I proto si patrně vysloužil přezdívku Osamělý vlk. Pro režiséra Veverku se jedná o první takto velký projekt. No a podobně to můžu říct i o představiteli hlavní role. Před Tadeášem Moravcem je tady velká výzva. Osamělý vlk startuje momentálně v kinech, tak zajděte.
0: Film Time na Rádio Čas.
3: Rádio Čas.

0: Na Rádiu Čas.
1: Poslední pozvánka bude také do kina, ale zároveň se jedná o hudební věc. V tomto týdnu máte možnost užít si koncert kapely Ghost. Ale pozor, jejich novinka s názvem Too Big to Rick se bude hrát jen v omezeném počtu kin a jen vybrané dny. Takže si zkontrolujte, jestli tomu tak bude ve vašem oblíbeném kině. Jestli vám je tato hudba blízká, neměli byste minout. Koncerty zaznamenané loni v Mexiku dostaly maximální péči, jak obrazovou, tak zvukovou.

0: Kapela Ghost to neudělala poprvé. V kinech byl k vidění už koncert pod názvem Right Here, Right Now. No a rozhodně to nebude poslední věc podobného rázu. Hudební věci pronikají na plátna kin čím dál častěji. Běžně jsou v sálech k poslechu nové desky před oficiálním vydáním. Letos na podzim se pak do kinosálu chystají Rammstein a sem tam se mluví o pokusu promítat třeba vybrané sportovní přenosy. No, proč ne? Doba se mění a kina v budoucnu možná nebudou jen o skvělých filmech. Ale je jich tam stále dost, takže vy ať se vydáte na cokoliv, hlavně si to užijte. No a já se na vás budu těšit zase příští týden v dalším Film Timeu.
1: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
8: Megakoncert Rádia Čas.
1: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
9: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Musíš ale... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No,
2: já
1: jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rád.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Vezveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Musíš ale... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No, on se mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíš.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kersh,

Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
1: Vezveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já mám dva kocoury.
1: Hele, tak jo, jak se vedou.
3: Musíš Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
3: No, on se mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
3: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6. a 9.
0: Rád

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, já tam mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Ne, musíš ale... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám. No. A Ráďa už to ví.
1: No, já jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to fakt má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vadimem a Lenkou.
1: Tak dál.
2: Jsem sama doma.
3: Zveš nás?
2: Ne. Já nikdy nejsem sama doma, tam mám dva kocoury.
3: Hele, tak jo, jak se vedou.
1: Ne, musíš a... Lenči vždycky říct, že flirtuješ, ona to nepozná.
2: Já to fakt nepoznám a Ráďa už to ví.
1: No,
2: já
1: jsem mi balil.
2: On to zkoušel několikrát.
1: Já jsem se snažil rok a pak jsem jako šel na kluky, protože to má cenu.
2: Ať jste na cokoliv, tak jsme s vámi každý všední den mezi 6 a 9.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes, yes.
1: Rádio Čas.

čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Papíroval v proudu zas a znova řídím se peří. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.